0: proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
1: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
2: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
3: Rekutech. Peníze včas,
2: když se tam rád vracíš.
1: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ. Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark, 10 let spolu.

0: oslavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Tak točíme.
7: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
7: Co?
6: Showroom na kuchyně.
7: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
6: Berem, díky.
8: Furt to sami. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčovt volá každý den. Yes.
9: Jenom s turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem a opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz, dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
10: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Neuležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz

0: a David Jošt. Státní volební komise dnes projedná výsledky víkendových komunálních a senátních voleb. Do senátu bylo už v prvním kole zvoleno 5 kandidátů. O zbývajících 22 křeslech rozhodne druhé kolo na konci týdne. V komunálních volbách uspěli hlavně nezávislí kandidáti, ze stran získala nejvíc zastupitelů KDU-ČSL. Premiér Andrej Babiš bude dnes s odborníky znovu jednat o extrémním suchu v Česku. Národní koalice pro boj se suchem se sejde letos podruhé. Řešit bude aktuální stav vodních toků i další opatření proti nedostatku vody. Kvůli dlouhodobému suchu totiž průtoky některých českých řek klesly až na historická minima. Fotbalisté Sparty včera porazili v domácím ligovém utkání Pardubice 2-0. O góly se postarali John Mercado a Jaroslav Zelený. Pražané vyhráli po třetí za sebou a v tabulce se posunuli na třetí místo. Kvůli zranění jim ale může až 2 měsíce chybět kapitán Adam Karabec. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Černá Hora je s vámi na těch našich východočeských silnicích. No a tak víme, že řidičům mezi Pardubicemi a Chrudimí se tento týden otevře dokončená křižovatka Medlešice. Tři nové větve umožní průjezd ve všech směrech a měří dohromady skoro 1,5 kilometru. Dostavba vyšla na víc než 50 milionů korun. Jaký byl víkend? Takové bude ve východních Čechách taky pondělí, to znamená polojasné až oblačné, místy čekáme přehánky a teploty 10 až 15 stupňů Celsia. V týdnu se možná dostaneme až na 20.
2: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.

0: Vzdání šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Vzdání
1: šampionů. No to je dost, už tady nemusím každý ráno měnit ten otvírák.
2: Dobré ráno.
1: Nazdar, Davide.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak samozřejmě tak, takhle, musíme přivítat posluchače. Dobré ráno vám všem, do nás ladíte, ale hlavně vítáme tebe, Davide. Davide, zpátky po měsíci, ty jsi černý čověče, teplíčko bylo.
2: Bylo teplíčko a kdyby někdo nevěděl, co to znamená jetlag, tak vám můžu říct, co jsem dělal dneska od půl jedný od rána.
3: Já musím říct, že mám slzy od smíchu a ještě jsme nezačali, jo, takže těším se na dnešek velice.
1: No tak to probereme za chvíli, tu tvoji cestu, teď Linkin Park, Indian.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: Pět minut po šesté ladíte pondělní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, my máme velkou radost. My máme velkou radost, Michal, Jasmin a David je tady konečně po měsíci.
1: Děláte, jak kdybych tady nebyl měsíc, ty.
0: No, ty jsi říkal, že máš jetlag, prosím tě, ty jsi byl v Japonsku a na Havaji na svatební cestě. A ta Havaj byla na konci a tam je posun 12 hodin.
1: Je to tak.
0: Takže to znamená, že teďka, když je 6 hodin ráno, takže na Havaji je 6 hodin večer.
1: Takže no, ty začínám zívat, dal bych si pivo. A za chvíli si půjdu lehnout, jo?
0: No tak jak se směl?
1: No, bylo to úžasný, to se nedá takhle zkratkovitě ve vstupu, já vám budu vyprávět celý dopoledne samozřejmě. Ale ke konci, máte někdy taky ten pocit, když se vracíte z dlouhý dovolený, že už se těšíte jako, až nastoupíte zpátky do toho režimu, až začnete vstát.
0: Tak to jsem neměl. Divný.
2: No každopádně máme radost, že jsi zpátky a řekli jsme si, že tohle radostný téma si přeneseme dneska i do minuty šampionů, která nás za chvíli čeká.
0: A my musíme říct, my jsme si, kolikrát jsme si napsali, my jsme si psali, nepsali.
1: No já jsem vám psal, ale v té skupině vůbec nikdo neodpovídá. No
2: počkej, ale my jsme na tebe mysleli, my jsme plakali a chtěli jsme ti napsat, ale nechtěli jsme tě rušit. A pak se vždycky David ozval, že tak bývalí kamarádi, aha.
0: No spíš jsme mu nechtěli napsat, no. Jako, chci si psát s někým, kdo je prostě, když je tady v České republice podzim, jo, jestli chravo prostě tma, chceš psát někomu, jak se má, aby ti poslal třeba fotku, nedej bože. To rozhodně nechceš. No ale jsme rádi, že jsi tady a nás taky bavilo, že jsi snažil tu komunikaci navázat, protože my máme společnou skupinu, jo, my tři. A David vytvořil třeba čtyři další a vždycky to pomenoval na WhatsAppu jako bývalí kamarádi.
2: Bývalá snídaně, že
1: my? Kolegové.
0: No tak tě vítáme, jsme rádi, že jsi tady a že jsi to přežil. Jo, a vypadáš teda strašně kvůli tomu jetlagu, ale jsi krásně opálený. Opravdu to je barvička.
2: Tak před náma minuta šampionů, chceme dneska tři věci.

Taylor Swift, Opelite, 6 hodin, 12 minut skoro posloucháte Hit Radio Snídaně šampionů, David se nám vrátil ze svatební cesty, tak z toho máme radost my tady, po měsíci jsme kompletní trojka, David je plný

0: David Most má radost z ranní kávy.
1: Terka Liberec má radost, že jde do kina.
0: Lucka Hranice má radost z toho, že je v práci, ne kecám, čekají wellness s babama, takže super týden.
1: Nikča Plzeň, podařilo se jí vstát před budíkem.
0: Petra Hostisová má radost u dvoudenního volna, které začíná právě teď. Davide, která zpráva se ti líbila z těch všech zpráv?
2: Tak asi ta poslední. Někomu začíná dneska volno, v pondělí, to je bomba.
0: Já jsem myslel ta první, že Tomáš z Plzně má radost, že tě rád slyší, ale dobře, no.
2: Tak ta taky. To, všechno to byly, já jsem byl v šoku, kolik pozitivních zpráv přijde takhle v pondělí ráno.
0: To jo.
1: To jo, tak
0: hele, říct pondělí a hezký, to je jenom
2: Simon. To nejde.

0: Calvin Harris, John Newman. Tohle jsou hity Night Radio, 6 hodin 19 minut. Dobré ránko. Dámy a pánové, volby máme za sebou. My bychom chtěli vlastně taky vzdát hold jedné skupině lidí, na kterou se trochu zapomíná, a to jsou volební komise. Takže pokud jste byli ve volební komisi, tak vám gratulujeme, že jste to tam vydrželi a že jste to pak takhle hezky sčotli.
1: Někdo z volební komise, nějaký člen se mi musel určitě smát, protože já to mám pokaždý, když jdu volit, tak tam vidíte ty písmenka, ty abecedy podle těch jmen, kam si máte jako stoupnout, komu přinesete tu občanku, kdo vám dá ty obálky, a já se vždycky zarazím v ten moment a počítám, jak Jouda tu abecedu, kde teda, kam patří to moje příjmení, jo, za kým mám jít podle té abecedy.
0: A je tam taky, máte vždycky takovou zvláštní nervozitu za tou plentou, protože tam jsou vidět ty nohy, že jo? No a teďka tam jako, jenom tam koukají ty nohy a teďka si říkáš, že tam je někdo díl, jako co tam ten člověk dělá, co to tam jako čte až teprve na tom místě, ty papíry.
1: Tak letos bych chápala, kdyby tam byl někdo takhle dlouho, protože to byla opravdu jedna obrovitánská, jako jeden obrovitánský cár papíru, takže to trvalo dlouho.
0: Nicméně velká účast, takže vy, kdo jste byli volit, tak snad vám ten váš tip, snad vám ten váš hlas vyšel a váš kandidát vyhrál. Nicméně my si za malou chvíli zvolíme toto. Dan Barta, kroužkujeme.
1: Křížkujeme, tady no, křížkujeme.
2: No dobře, to jsi zase letá kupeny.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Pardubice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě teď.
6: Když mobily?
7: Tak Mironet, klikni dvakrát.
8: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
9: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
13: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
14: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
13: A co je Chytrárt?
14: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
13: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
15: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže?
17: Máme je v Tui.
16: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
17: Máme je v Tui.
16: Malorka a její Tyrkysové moře?
17: Máme je v Tui.
16: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
17: Máme ho v Tui.
16: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
17: Máme v Tui.
16: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
18: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
20: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
21: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio Černá Hora.

0: Alex Warren. Krásné pondělní ráno z Hitrádia. S vámi Michal, jsme na David. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Dnes se dozvíme posledního letošního laureáta Nobelovy ceny. Švédská královská akademie věd oznámí, kdo získá prestižní ocenění za ekonomii. Uzavře tak týden, během kterého byly vyhlášeni také vítězové v medicíně, fyzice, chemii, literatuře a míru. Známé osobnosti v komunálních volbách na severu Čech příliš neuspěly. Do zastupitelstva v Chomutově se nedostal herec Zdeněk Godla ze seriálu Most ani hokejový trenér Vladimír Růžička. Naopak v Litvínově uspěl bývalý hokejista Jiří Šlégr. Být přehnaným optimistou nemusí být o nic lepší, než být pesimistou. Podle psychologů je nejvýhodnější pozitivní přístup spojený s realistickým pohledem na svět. Dobrou zprávou je, že náš způsob myšlení není neměnný a můžeme ho postupně ovlivňovat.
0: Co byste schválně o sobě řekli, vy, kdo nás posloucháte a vy tady ve studiu? Co jste? Pesimista nebo optimista?
3: Přemýšlím právě, jak my tady máme rozdělený ty role.
2: No, záleží hodně, kdy se ptáš. Tak třeba v pondělí ráno jsem pesimista.
0: Já taky mám
2: optimista.
0: A pátek optimisti. Mě to připomnělo vtip, jo. Že pesimista vidí v tunelu tmu, optimista vidí světlo na konci tunelu, realista vidí světla vlaku a strojůvůdce vidí tři debily na koleji. Takže tak. Jennifer Page, Crash, 6.32. Hezké ráno,

0: Good Reasons. Tohle je pondělí Hitrádio 6.38. Přejeme vám hezké ráno. S vámi Michal, Jasmin a David. A Jasmin, to by se vrátil Kuba z té poutě dlouhý. Já jsem viděl na Instagramu, jak jsi ho vítala na letišti. Myslím si, že tam to storíčko ještě máš. Jak to říct, radost trapně už takhle veřejně, protože vy, kdo jste to neviděl, můžete mrknout, Jasmin official tam si. A ty jsi ho vítala s nafukovacím slonem. Proč?
1: Takhle, já vám
2: moment,
1: chci říct...
2: Moment, kde byl ještě na začátek?
1: Ano, to chci říct, vracel se z Kamína, šel takovou tu pouť svatojakubskou, z Portugalska, vycházel z Porta a šel do Španělska a měl v plánu 270 kilometrů, nakonec to bylo 350.
0: A rozchodil to teda, vy jste se nějak porafali a pak to šlo rozchodit teda, jo?
2: No, tak to bývá jakoby důvod, proč lidi vyrazí na takovou
0: cestu. No, protože šel místo 270, 350. To je jako, chlapi, vy kdo jako rádi řídíte a třeba se doma tak nějak poštěkáte a jedete někam autem a pak se máte vrátit, no tak to samozřejmě nevezmete po té dálnici, ale vezmete to tou oklikou.
2: A při současných cenách benzínu chápu, že vyrazil pěšky do Santiago.
1: Ne, tak musím říct, že je zpátky a je nadšen, jo, i ze mě je nadšen, nicméně teda po dvou týdnech je doma a já jsem si říkala, že ho nemůžu přivítat normálně, protože nikdy ho nevítám normálně, já si vždycky připravím nějaký balónek trapnej, když si to bývaly fakt hezký, hezky připravený cedule, takový romantický, ale...
0: Co bylo na výběr teďka?
1: No, teďka jsem si řekla, že budu pokračovat v dělání o studi a buď byla tlapková patrola, nebo nějaký lenochod, kapibara, taková mrzutá kočka a nakonec vítězil teda růžovej slon, jo, a já jsem tam s tím přišla.
0: Takže
1: a...
0: jako ten e-shop.
1: Ne, čekal ho jenom tenhle ten balón.
2: Přišla tam v latexu.
0: Takže chápeme, že vyhrál růžový slon.
1: No a bylo mu trapně, on vůbec nemluvil, já mu pak říkám v autě, ty jsi vůbec nemluvil, Kubí, a on teď ví, že mě to vždycky úplně paralyzuje a teďka všichni na něj koukají na tom letišti a smějou se a já to miluju, já se v tom fakt vyžívám a on mi zase dělá o studii jako jinde, jo, takže v tom jsme si kvit.
0: Konečně by se jsi styděl, no přesně, když tam byla v latexu a on šel v poutek. Dua Lipa za chvíli na Hit Radio, taky aktuální doprava, hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
6: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
5: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl!
6: Když mobily, tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
7: Objevte nový Dongfeng Mate, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
12: potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo.
13: Tak hurá na Vysočinu.
12: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
13: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
12: Skály a vyhlídky, co berou dech.
13: Rybníky, jezera i koupaliště.
12: Aktivní zábava i adrenalin.
13: A na posilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
12: Vysočina má co nabídnout.
13: Stačí si jen vybrat.
12: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dech.cz.
16: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
17: No včera.

0: Nakupte jednoduše online.
1: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
2: Jo, jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kedy Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda je na Trutnovsku. Dávejte si teď pozor mezi Dvorem Králové nad Labem a Zdobínem. Srazily se tam dva osobáky a projíždí se jen kyvadlově. No a opatrně taky na dálnici D11, kde omezení čeká na kilometru 36 ve směru na Prahu.
5: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
6: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitáni.

0: Ranko šampioni 6.52, Damiano David.
1: Představte si, že se jednoho dne zbudíte a řeknete si, že si dáte takovou pauzu od lidí, jo? Akorát tou pauzou myslíte 12 let, tak přesně to udělal japonský mnich, který se rozhodl opravdu na 12 let izolovat se naprosto od okolního světa, žádný zprávy, žádný sociální sítě, prostě vůbec nic, žádný lidi. A mně to vlastně přijde jako celkem fajn dovolená, akorát si říkám, co pak, až bude ten rok 2038 za těch 12 let, jak se ten svět jako změní a co on si o tom všem bude myslet, jak v šoku bude a mimo.
2: To je zajímavá úvaha.
0: To se stane za 12 let, to bude rok 2038. Tak kde budete za 12 let vy, dostate u rádia? Kde si myslíte, že budete? Kde budeme my? My budeme na Blaníku.
3: Na Blaníku.
1: No tak 12 let je dlouhá doba, tady můžou lítat auta, že jo, on se teďka zavře a za 12 let vyjde a všechno může být jinak.
0: No tak teďka už ty vaše Tesly, že elektrický, už můžou jezdit vlastně tady sami. Sami už to zkoušela?
1: Včera, když jsem vyzvedla Kubu, tak to tam chtěl zapnout, už nám tam vyjelo upozornění, ale my si ještě musíme k tomu doplatit nějakou věc.
0: Počkej, takže zatím si musíš dokoupit ještě.
1: Ale asi 12 stovek, jako.
0: Přesně.
1: Nebo to má měsíční.
0: Imaginárního řidiče. Řidiče, kterýho svět ještě neviděl. Kolik za to chtějí? Hodně.
1: 1200 měsíčně, nebo lítě něco takový, jako, ne, jako já to nepotřebuju.
2: Řidiče, jako.
1: No.
0: Ale když se domluvíme, tak vás budu za 500 měsíčně vozit tím vaším autem. Pharrell Williams, Happy, na Hit Radio, do 7, pak přidá David další.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín.
2: Fotbalové srdce máš.
1: A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Hi, this is Madonna.
8: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz.
9: Vizualškola.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školy a další vzdělávací instituce se staly nejčastějším cílem kybernetických útoků na světě. V srpnu čelila jedna vzdělávací organizace v průměru více než 5 000 útoků týdně. Oproti loňsku jde o nárůst o zhruba třetinu, útoků přibývá také v Česku. Letošní září bylo celosvětově druhé nejteplejší v historii měření. Vyplývá to z nových údajů Evropské klimatické služby Copernicus. V Evropě šlo o třetí nejteplejší září, západní část kontinentu dokonce vyrovnala rekord z roku 2023. Mimořádně vysoké teploty tak pokračovaly i po rekordně teplém létě. V Česku začíná být nedostatek ubytování pro vysokoškolské studenty. Na 100 studentů totiž připadá jen 21 míst na kolejích. Soukromí investoři proto plánují výstavbu dalších zhruba 4 000 lůžek. Za soukromé ubytování si ale studenti výrazně připlatí. V Praze stojí v průměru téměř 14 000 korun měsíčně, tedy více než dvojnásobek běžné koleje. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Hradecké letiště čeká pořádně velká akce. Dvě letadla se ve středu ve vzduchu srazí a jejich trosky dopadnou přímo mezi diváky. Na místě budou hasiči, záchranáři, policisté i zdravotníci. A do akce se zapojí také zhruba 100 figurantů. Naštěstí teda půjde o velké taktické cvičení. V tomhle týdnu by se přechodně mohlo ještě oteplit na 20 stupňů Celsia. Dneska 10 až 15, to budou pondělní teplotní maxima pro východní Čechy a celkově to pondělí bude polojasné až oblačné, místy se objeví přehánky.
14: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
15: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Krásný ránko.
17: Krásný ráno a už i s Davidem.
16: Je. Čau, Dave.
18: Dobré ráno.
16: Vítáme tě zpátky. Já mám historku, lidi.
17: Jakou zase?
16: Já měl o víkendu premiéru. Já jsem se zasek.
17: Kde?
16: Ve výtahu.
17: Yeah.
16: To vám musím vyprávět. Sam Felt, Jonas Blue a hnedka jdeme na to.
19: Hit Radio Černá Hora.

0: Samfeld a Jonas Blue, dáváte si pondělní Hit Radio 5 minut po 7. Hezké ránko. Já mám za sebou traumatický zážitek.
1: Povídej.
0: Mně se stalo něco, co se mi nikdy v životě nestalo, a to, že jsem se zaseknul ve výtahu. Prosím pěkně, ale nebylo to jen takhle ke zaseknutí. Já jsem si v pátek odpoledne objednal jídlo domů, pípne mi notifikace, že kurýr přijíždí. Tak beru pantofle, lezu do výtahu, jedu od nás z trojky dolů a najednou tři rány, ale hrozný rány, jo. A potom jsem se asi o půl metru propadnul, rána jak zděla a výtah stál a volá kurýr, ne? Si přijdu pro jídlo a říkám, prosím vás, já jsem se trošku zasek, a on, cože jste se? Já říkám, já jsem ve výtahu a začal se hrozně smát, říkám, bude přítelkyně. Tak volám domů a já vlastně jsem ani nemusel, protože vylezli všichni sousedi a teďka slyším, jak tam někde jako někdo mluví. Já jsem nevěděl samozřejmě, kde jsem se zaseknul, jo, tak se mi povedlo, jak v těch výtazích dneska jsou dvojitý dveře, že jo, tak já jsem ty vnitřní nějak otevřel, teďka to otevřu a přede mnou stěna. A teďka vidím, že tam je vlastně pode mnou třeba tak 40 cm škvíra a jsou tam dveře ty venkovní už. Mm-hmm. Tak jsem je zkusil vyháknout a teďka už tam byli sousedi a koukali na mě, koukali jsme na sebe tou škvírou a já říkám, tak já si vyskočím. A teďka jsem si vzpomněl na ty videa, prostě co tak jako známe z internetu, co když se ten výtah rozjede, jo. Takže jsem teda nakonec vyskočil, no dobrý, hele, tak přijel opravář a já říkám, dobrý den, to jsem já z toho výtahu, protože já jsem se zavolal pomoc zevnitř a on, ale teď vy jste, říkám, ne, já jsem tady, já jsem vylez a on, tak to nebylo úplně chytrý, já říkám, já vím, ale co bych tam dělal, než byste přijel.
2: Navíc to jídlo stydnulo, že jo.
0: A já, no počkej, já tam přijel s těma bramborama z bageterie, ne, jako s tou tatarkou za ním. Ale musím si myslet, že proč nejezděj. No takže jsem byl prostě venku, on to nějak opravil. No a čověče, hele, v sobotu jsem pryč a píše mi moje. Hele, zase to prostě spadlo a se sousedem.
1: Počkej, a jak ses cítil? Protože já bych umřela na místě, já jsem celkem klaustrofobik, takže takovýhle situace si hodně nepřeju zažít.
0: No já nevím, tak jako jsem se, jak to začalo bouchat, pak se to nějak jako spadlo, pak to se zaseklo, tak já jsem se ani nestihl jako leknout vlastně.
2: Všechno dobře dopadlo.
0: Takhle, je dobře, že to nedopadlo. A co vy, stalo se vám někdy něco takového, že jste se šprajzli ve výtahu?
2: Tak v první řadě bych nechodil z třetího patra, bych šel pěšky, nejel bych výtahem. Tím bych začal.
1: No, Míšo, to je pravda celkem.
0: To chodíme teďka. Jo, my teda to třetí patro je v tom nejvyšším patře, kde bydlíme. A člověče, když jsem se vrátil v sobotu z akce, tak já jsem v neděli samozřejmě musel stěhovat věci z auta z garáže, protože tam nechci nechávat. A člověče, jako pronese se to.
2: Hezky po svých.
1: A mně se tohle to nestalo, ale jednou nám hlídal, když jsme byli na dovolený rodinný kamarád našeho pejska a ten nám pak volal, že teda pes, když přišel zvenku, tak nadšený utíkal do výtahu, ten byl otevřený, no a spadnul do šachty. Tam nic nebylo dole a propadl se právě dolů. Naštěstí to bylo v přízemí, nezlomil si pacičky, nic se nestalo, ale už jsme mu ho nenechali potom na hlídání.
0: Tak to se mi dopadlo ještě docela.
1: Dopadne, bude.
0: Nechalejte vědět, jestli jste se někdy takhle šprajsli ve výtahu a jak vypadala vaše záchrana akce. 777 937 777, když nám to nahrajete na WhatsApp, budeme moc rádi, nebo nám to sem pošlete klasické SMS-kou. My k vám posíláme další hity. Jay-Z, Mr. Hudson na Hit Radio, Young Forever. Hezké ráno.

0: Avenue, Hollywood Hills. 7 hodin, 15 minut, posloucháte pondělní Hitradio snídení šampionů. Bavil jsem se tady o své historice, že jsem se v pátek zasekl ve výtahu a nějakým záhadným způsobem se mi dostalo samovolně dostat se ven.
1: My jsme se tady o tom pak povídali dál, já jsem říkala nějakou historku s naším pejskem a očividně nás teďka ladí můj táta, který mi napsal, že si vzpomněl ještě na jednu historku s naším psem a já vám to musím říct, byť je to teda strašný. My jsme měli jednu dobu dva psy, měli jsme takového zachráněného oříška, co jsme našli venku, a pak jsme měli labradora. No a táta šel venčit toho oříška, ťapku, a měli na flexi vodítku, jo, takový to natahovací vodítko. A když byl táta vystoupený mimo výtah, tak ona ještě byla ve výtahu a někdo si ten výtah zavolal. S tím, že ona stále byla na tom flexi vodítku. Takže ona odjela někam do nějakých výšin a já jsem vůbec nevěděla, že se tohle děje. Byla jsem doma, byla jsem malá a najednou táta přiběh do kuchyně. Byl úplně celý bílej, úplně v šoku. Neřek mi, co se děje, ale že potřebuje nůž. A teďka si představte, že jste to malý dítě a přiběhne vám tam takhle táta bílej a že chce nůž a odletí rychle zase pryč. No, tak teďka už vím, že šel teda o patro nebo dvě výš, už nevím, a čekal, že se otevře ten výtah a tam pejsek bude jakoby kaput, ale ne, přežila to, jen tam měla hlavičku úplně dole, natažená na tom flexivodítku, táta to přeříz a všechno v pořádku, ale jsem si jistá, že kdyby to tehdy dopadlo špatně, tak mi řekne, že se pejsek zatoulal, že mi jako nepřizná pravdu.
2: Kdyby to vodítko nebylo flexi,
3: no, jasně.
1: Tak už ťapka netěpkuje.
0: Co to bylo za, za značku, teda kvalitní vodítko. Taky jste napsali spoustu zpráv, tady jsme se vás, když se vám něco takového stalo, třeba jako dítě jsem se zasekla ve výtahu s mámou a segrou, museli nás vyprostit hasiči, od té doby volím raději schody a z výtahu mám neskutečnou fobii a to už to je 25 let. Ani po té době tomu nevěřím a když musím do něj jít, třepu se jak ratlik. Hezké ráno.
1: Dobré ránko, před 27 lety jsem se zasekla ve výtahu. Měla jsem roční dítě v kočárku a vedle sebe 4letého chlapce. Výtahy nebyly ještě tak moderní, jako jsou dnes, a po dlouhém volání z výtahu o pomoc se k nám za hodinu dostal pan opravář, ale co následovalo, jo? Můj starší syn potřeboval čůrat. Nic jiného mu nezbylo, než si načůrat asi do overalu a světlo ve výtahu nesvítilo. Jelikož jsem v tu dobu byla kuřák, svítili jsme si mým zapalovačem. Od té doby chodíme pěšky. Nejhorší na tom bylo, že v tu dobu nikdo nebyl doma, i když jsem křičela ze všech sil, píše Eliška.
0: Také píše Honza, jednou jsem zůstal zaseknutý v malém výtahu, byli jsme ožralí jak dogy, bylo nás tam asi 6, jsem totální klaustrofobik a začal jsem šedivět. Naštěstí jsme se dostali z výtahu rychle, dnes patřím k těm, kdo vytahují lidi z výtahu, a tak si říkám, co jsem to byl za blbce, že jsme tam tehdy v 6 lidech lezli. Honzo, tak jak to vypadá dneska? Ještě takhle jezdíte výtahem?
4: No tak to už určitě ne.
1: Dobré ráno.
4: Já vás zdravím do studia.
0: Dobré ráno.
4: Protože výtahy jsou pro mě hrůza, jo, takže když tam občas musím, tak radši do nich nalezu.
0: No a ty jsi psal, že teďka už teda spíš ty lidi z těch výtahů taháš, tak máš nějakou historiku třeba, když si vzpomeneš, když tě někdo volal o pomoc právě, aby se vytáhnul z toho výtahu?
4: No tak oni ty historky moc veselý nejsou, to hlavně vždycky,

0: než nás seženou, když se tam dostaneme, když tam vítr otevřeme, ale vždycky, když tam ty dveře otevřeme, tak mě řeknou, je, to jsem rád, že vás vidíme. No já, a já jim většinou říkám, no já moc ne, já jsem musel stávat.
1: A ty říkáš se ženou, takže vy takhle podnikáte spolu se ženou, vytahujete lidi.
0: Ne, než nás se ženou.
1: Jo, takhle. Jo, takhle.
2: Se ženou.
3: Jo, takhle. No já jsem se právě tady na to ptal toho pána, co měl vytáhnout z toho výtahu, ze kterého já jsem teda vylez a říkám, co vám tak jako lidi říkají, že vás asi rádi vidí, co? A on, no, tak jako to jasně, ale pak se taky stává často, že ty lidi říkají, no kde jste, ježiš, já tady na vás čekám, to se ti taky děje, Honzo.
0: Ne, naštěstí ne. Většinou má radost, že jsme tam rychle.
3: Tak to je fajn. Tak děkujeme, Honzo, za lidi jako si ty a přejeme hezký pondělí. Čau.
2: Ještě nebudem zdržovat. Jo, díky. Mě
0: to se.
1: Ahoj. Musím se
3: nadechnout. Děkujeme za všechny vaše zprávy. A až pojedete výtahem, vzpomeňte si, že se vám něco takového může stát. Farná a Miraj, vzpomeneš si 7 hodin 19 minut. Krásné ránko.

0: Tohle jsou hity Night Radio, Eva Farná a Mirai. Vzpomenej si 7.23. Za malou chvíli, asi za nějakých 10-15 minut, je tady rychlá pětka. Celý tento týden budete soutěžit o poukaz na 5000 korun do čokoládovny. Mua, to budou dobrutky. Tak na to rozhodně počkejte. Do té doby je další muzika Ellie Goulding, Tayo Cruz a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vybíráte elektromobil? Nebo vás zajímá, jak se s ním jezdí? Olfin Car e-Driving Day vám dá příležitost otestovat 30 elektrických vozů na jednom místě. Porovnáte tradiční značky s novými hráči na trhu a praktické otázky proberete s odborníky z Olfin Car. Už ve čtvrtek 22. října v rezortu Golf & Spa Kunětická hora. Více na olfincar.cz.
2: trenirkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
2: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
5: Šéfe, došel matroš.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení, autogramiáda s hráči NHL nebo talk show Bomby k tyči. 7. listopadu ve Futuru. Futurum Hradec. Prostě více hokeje.
7: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
8: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
9: Pozor, pozor, hledáme další osobnosti Pardubického kraje. Máte ve své blízkosti někoho, kdo se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj Pardubického kraje a šíření jeho dobrého jména, nebo kdo zachránil lidský život či zdraví? Navrhněte ho na nejvyšší krajské ocenění. Jde to jednoduše. Na internetových stránkách www.ocenění.pardubickýkraj.cz vyplňte online formulář a elektronicky ho odešlete. Možnost nominace končí 30. listopadu.
10: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Poznejte výkon nářadí Flex během týdne s Flexem v Top Centru. Od 12. do 17. října vás zveme do nové prodejny TopCentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Při nákupu strojů Flex nad 6900 korun bez DPH získáte 5-ampérhodinový akumulátor za jedinou korunu. Flex. Specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Více na TopCentrum.cz.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
16: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Hradec Králové. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Nemusíte si čistit všechny zuby, jenom ty, co chcete zachovat. Se zbytkem vám pomůže dentální hygiena Hradec.cz. Navštivte nás na EUC klinice v Hradci Králové na Slezském předměstí nebo na dentálníhygienahradec.cz, protože váš úsměv si zaslouží víc než jen kartáček.

0: Odstavenou dodávku hlásíte z dálnice D11, stojí na kilometru 36 ve směru do Prahy.
1: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Olfincar e-Driving Day už 22. října. Více na olfincar.cz.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Minuta po půl osmé, tohle je Ellie Goulding, Love Me Like You Do, a tohle je pondělní Hit Radio snídení šampionů, ta je po měsíci kompletní. Michal Jasmin a náš zprávař David je zpátky, vítej.
1: Děkuji.
0: A pojď na ranní update.
2: Ranní update.
3: Časté používání umělé inteligence může mít negativní dopad na naše myšlení. Podle nové studie sice AI zvyšuje produktivitu, zároveň ale může oslabovat pozornost a schopnost samostatně se rozhodovat. Jaké je tajemství dlouhého a šťastného manželství? Odpovídali páry, které jsou spolu i více než 60 let. Podle nich je základem vzájemný respekt, komunikace a ochota dělat kompromisy. Důležité je také řešit hádky včas, nezapomínat na oběti a nevzdávat vztah při prvních problémech. Kapela Kabát musí kvůli nemoci členů přesunout 7 koncertů. 3 muzikanti mají zdravotní potíže a zpěvákovi Josefu Vojtkovi lékař dokonce zakázal zpívat. Skupina proto odložila 2 koncerty v Brně a 5 na Slovensku.
4: Je zrovna tam?
0: To nebude náhoda. Nebo to bude náhoda? Pojďme soutěžit, za chvíli rychlá pětka, kde tento týden máte možnost vyhrát voucher v hodnotě 5000 korun do čokoládovny Janek, což je opravdu poctivá česká čokoláda.
4: A protože se blíží Halloween, tak tam najdete i čokoládový dýně, strašidelný lízátka a nebo dýňový pralinky.
0: Tak pokud byste chtěli soutěžit a tuhle dobrotu vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme, voláme zpátky a teď se pojďme všichni užít naprosto vynikající Coldplay. Tohle je Paradise v 7.33.

0: To jsou Coldplay, Paradise na Hitradio 736. Takový Paradise budete mít vy v puse. Raj v puse, nebo nebe v hubě, takzvaně, jak se říká. Protože celý tento týden hrajete o poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek. Rychlá pětka. Tam totiž najdete poctivou českou čokoládu, halloweenský dobroty, ale už i třeba čokoládový Mikuláše nebo čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou. A s námi ve vysílání už je Eva. Evo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Krásný ráno.
0: Taky Anna, hezké ráno.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Dobrý den a taky Téa, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Bude to dámská jízda. Vy jste napsali zprávu, chci soutěžit, jsme doma tři ženy, takže by to muž uvítal. Takže když vyhrajete, necháte si to pro sebe ženy, anebo podarujete tačku?
3: No já myslím, že si to necháme my.
2: To je správný.
3: Taký muž.
0: Tak pojďme na to.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Holky, vyjmenujte jakýkoliv 3 kousky zeleniny.
3: Rajče, paprika, okurka.
4: Mm-hmm. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
3: Bratislava. Mm-hmm.
4: Otázka třetí.
0: Bratislava.
4: 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik je polovina z 90?
3: 35.
0: Ano.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Holky, budete vědět, které zvíře je králem zvířat?
3: Lev.
0: Ano.
2: A poslední otázka, schválně, jestli jste dávali pozor. V jaký hodnotě je poukaz, o který teďka soutěžíte?
3: 5000.
2: No jo.
0: Holky, budete mít sladký život.
2: Gratulujem.
0: Poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek, je to vaše.
3: Wow. To je super pondělí. Krásnej celý
2: týden.
0: Tak jsme rádi, že jsme vám udělali radost, byli jste skvělí, tak holky, zvládněte to ve škole a Evi, ty to zvládni v práci.
3: Díky.
2: Díky za hezky.
0: Hezký ráno, ahoj.
4: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Hit Rádio Černá Hora.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle je Lady Gaga na Hit Rádiu, hezké ráno. A jaká bude letos zima? Máme se zeptat krtka, anebo tlustýho zajíce. Protože lidový pranostiky tvrdí, že zvířata nám dokážou předpovědět, jaká přijde zima. Takže už je to zase tady, to věštění z křišťálový koule, jaká bude zima, jestli bude na blátě, nebo jestli bude mrazivá.
1: A co je jako krtek, co zajíc, nebo jak to máme brát?
0: No, podle starých pranostik, tady se píše, že tuhou zimu předpovídají třeba tlusté pavučiny, husté pavučiny, vysoká mraveniště, hodně krtinců, anebo právě dobře vykrmení zajíci. Tak Davide, kdybys měl podle vzhledu zajíce určit letošní zimu, jak bys postupoval? Co si myslíš o letošní zimě?
2: Teď už vím, podívám se, jestli je tlustej nebo ne, a potom odhadnu.
0: Tak kdyby ses podíval...
1: Na jak, tohle zajíčka před náma.
0: Jak tuhá bude zima?
2: No, oblíkněte se pořádně, ne?
1: Ty už máš zimní zásoby teďka, Míšo, že
2: večer. Zase nabral, jak jsem tady nebyl.
0: Já jsem začal, fakt? Počkat, ale zase David má srovnání, jako měsíc jsme se neviděli.
2: Ne, vypadáš furt stejně.
0: Ale zima bude tuhá.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu.
8: Barvu? Je tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
9: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
10: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
12: Tak co, Evi, co je nového?
13: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
12: Zase od Valného?
13: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
12: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
13: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
14: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
15: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín. Fotbalové srdce máš. A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
16: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
18: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
19: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
18: No nekecej.
19: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: zrazily dva osobáky. A bourá se taky na Orlicko-Ústecku, kde se nehoda stala na hlavním průtahu v obci Třebovice. I tam policie šetří srážku dvou osobních vozidel.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Lenou, Leny, Hit Radio 754.
1: V současné době je celkem velkým hitem a boomem reality show Zrádci. Tak jestli vás baví Zrádci, tak se můžete těšit ještě na něco dalšího, protože do Česka míří, i když se ještě neví kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A je to v podstatě hra na policajty a zloděje, akorát pro dospělí. Představte si, že vezmete několik fakt známých celebrit, oblíknete je do oranžových vězeňských kombinéz, seberete jim telefony, peníze, všechno a pošlete je někam na útěk, jo. A v patách jim jsou lovci, který každý 20 minut dostanou nějaký informace o jejich poloze a snaží se je vlastně dopadnout, jo.
2: A to jsou taky soutěžící, ty policajti, jakože jo, nebo ty co je honěj. Oboje jsou soutěžící.
1: Jo. A teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost, že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlí, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
0: Takže to je vlastně taková moderní hra na schovku, dalo by se říct.
1: Jo, a jo. Mě by zajímalo, kdo byste byli vy, jestli byste je u sebe schovali, ty celebrity, anebo byste je práskli.
0: Já si spíš říkám, že tohle děláme všichni jako třeba každý pondělí, jo, akorát tam zůstaly ty telefony, taky hraješ na schovku a před šéfem, že jo, a maily, že jo, ty páteční, jo, taky nechceš, ale říkám si, kdybyste se měli jako někam schovat, jako zašít, tak proč byste si vybrali zrovna Brno?
2: Já jsem chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal, ty celebrity.
1: To je taky možnost, no.
0: A tak mají na sobě ty mundury, ne?
1: Jo, mají ty oranžový kombinéšky, no, ale...
0: A tak to nevíš, jestli vyvážejí popelnice, nebo jestli...
3: Pojďte ke mně.
0: Přesně, pojede popelář. Hele, to je on! To je on!

0: začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Prostor pro 7 cestujících, komfort pro každého a výkon bez hranic. Nové JQ8 přijelo do Olfin Car a je připravené na první předváděcí jízdy v Hradci Králové a Trutnově. Objevte plug-in hybridní pohon, moderní technologie a interiér navržený pro pohodlné cestování. Rezervujte si svůj termín u Olfin Car. www.olfincar.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz. Vizualškola.cz.
7: Rádia.cz Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Starší byty v Česku dál zdražují, za poslední rok jejich ceny vzrostly v průměru o 10%. Metr čtvereční se nyní prodává přibližně za 86,5 tisíce. Například v Praze zdražil běžný 80-metrový byt meziročně o více než 800 tisíc korun. Růst cen ale v posledních měsících zpomalil, oproti předchozímu čtvrtletí byty zdražily jen o 1%. Po chladnějším začátku týdne se do Česka vrátí slunečné a teplejší počasí. Nejvíce slunce nabídnou čtvrtek a pátek, kdy teploty vystoupají až na 18 stupňů. Rána ale zůstanou chladná, místy se objeví mlhy a teploty mohou klesnout i pod nulu. Letadlo indických aerolinek muselo nouzově přistát poté, co na palubě začala hořet powerbanka. Chytnout měla v úložném prostoru nad hlavami cestujících a kabinu rychle zaplnil kouř. Do hašení se zapojili i někteří pasažéři, požár nakonec zlikvidovala posádka. Letadlo bezpečně přistálo na náhradním letišti a nikdo se podle dostupných informací nezranil. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Černá Hora je s vámi na těch našich východočeských silnicích. No a tak víme, že řidičům mezi Pardubicemi a Chrudimí se tento týden otevře dokončená křižovatka Medlešice. Tři nové větve umožní průjezd ve všech směrech a měří dohromady skoro 1,5 kilometru. Dostavba vyšla na víc než 50 milionů korun. Jaký byl víkend? Takové bude ve východních Čechách taky pondělí, to znamená polojasné až oblačné, místy čekáme přehánky a teploty 10 až 15 stupňů Celsia. V týdnu se možná dostaneme až na 20.
10: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Auto Trutnov CZ.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
14: Taky Davidem, jsme kompletní.
11: Krásný pondělí.
14: Hezký ráno. Snídaně šampionů. My tady vlastně už od 6. hodiny každou hodinu vítáme Davida, tak dvakrát, takže jsme rádi, že jsi po měsíci zpátky, že jsi teda taky ukázal.
15: Dobré ráno.
11: Dobré. Suše jako vždy.
14: Přesně, tak jak Davida znáte. Pink a Nate Rules, Just Give Me a Reason, tím startuje další hodina, tak hezké ráno.
16: Hit Radio Černá Hora.

0: Naprosto fantastický Ray Dalton, tohle je Hit Radio 10 minut po 8. Dobré ráno. Pojďme do Jihlavy. Ta se rozhodla poručit ne větru, ne dešti, ale rovnou přímo čurání. Představili tam 20 betonových patníků s otvory, psí pisoáry, který mají udržet pach a lákat psy k označkování, aby nečůrali na historické fasády. Jenomže si říkám, nevím, jestli to napadá jenom mě, ale ten problém je v tom, že jako psy nejsou lidi, neumějí číst a jako, vy jim to jako řekne teda, že mají čůrat zrovna tady na ten pisoár.
1: Přesně, jak to má ten pes vědět, jako.
0: Nebo mě zajímalo, jak bude vypadat to slavnostní teda otevření těch pisoárů, jestli jako přijde starosta, přestřihnout pásku, jestli tam pozvou prvního psa. Prosím vás, mohl byste se nám tady vyčurat?
1: Jo, nevím, jak tam chtějí s tím zápasit.
0: Ne, no, uvidíme, takhle, ale představ si, že chodíš celý život prostě do svého oblíbený hospody. Jo, stará hospůdka, máš to tam ráda, máš tam dokonce svoje místo, jsi tam gast a teď tě vedle postaví novou hospodu, tak kam půjdeš? No, budeš chodit samozřejmě do té staré hospody, že jo? A já si říkám, jako já tomu fandím, jo? Jihlava chce teda naučit psy čůrat na správné místo. Já bych chtěl jenom připomenout, že lidstvo dodnes nedokázalo všechny chlapy naučit se trefit do pisoáru. Jo, tak držím palce se psama.

0: Dobré ráno, zítra Rádia minutu po čtvrt na devět. Tohle je snídaní šampionů. Michale, jsme na David s vámi.
1: Tak údajně už mají Češi jasno v tom, jak by chtěli strávit stáří podle průzkumu. Toužíme se údajně dožít 90 a mít důchod aspoň 18 000 korun. A pánové, možná mi dáte za pravdu, když řeknu, že byste to možná obrátili. Dožít se 90 a nějaký 18 k tomu. Mít 90 000 v důchodu a nějakou 18 na krku. Nebo?
0: Tak otázka je, jestli se toho ty 90 vůbec dožijeme, že jo? To je první otázka. A já bych chtěl teda v 90 takhle. Co byste chtěli v 90 dělat vy? Vy, kdo jste u rády a vy, kdo jste tady, co?
1: Jako vůbec nic, ale zároveň jako být v takové kondici, že můžu dělat
2: jenom
1: úplně všechno.
0: Ležet, jako v penále, jo, už nebo...
1: No ne, jako tak, to je za dlouho, to je těžká představa.
0: Já bych chtěl v 90 dělat přesně to, co v 25.
1: Co jsi dělal v 25?
0: No vysílat, ne.
2: Jsi by to někdo poslouchal, jo?
0: Tak, dobrý ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Dochází ti v práci energie? Hit Radio Černá Hora ti s tím pomůže. Naši moderátoři Ondra Novotný a Petr Ticháček se vracejí s dopoledním kofeinem.

0: nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Boty koupíš online? Telku koupíš online? Chlebíčky koupíš online?

0: tak moment. Chlebíčky koupíš taky online. Vyber si na www.uzeniny.cz a vyřeš na rozky v práci, tradiční rodinnou oslavu a nebo jen svoje chutě. Chlebíčky online. Od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz. www.uzeniny.cz.
1: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Furt to sami. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčovt volá každý den. Yes.
9: Jenom s turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem a opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz, dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
13: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. K vážné nehodě došlo na Chrudimsku, opatrně na příjezdovce do Čepí směrem od Rozhovic, kde se srazilo nákladní auto s osobním. Projíždí se jedním pruhem. A nehoda je taky na Pardubicku, za Opočínkem směr Bezděkov, tam osobní auto srazilo srnku.
12: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Olfincar e-Driving Day. Už 22. října. Více na olfincar.cz.
14: Hit Radio Černá Hora.

0: Posloucháte pondělí Hitrádio, snídaní šampionů, 8.29 a teď je přesně půl deváté, tak jak to má David rád a je tady ranní update.
1: Ranní update.
2: Česká kapela Mňága až Ďorb natočila nový videoklip společně se svými fanoušky. Ti se přímo zapojili do natáčení a stali se součástí výsledného videa. Skupina tak vsadila na netradiční způsob, jak propojit svou hudbu s lidmi, kteří dlouhodobě podporují. Americký soud nařídil zastavit vysílání reklam oslavujících prezidenta Donalda Trumpa. Spoty totiž byly financované z peněz daňových poplatníků. Podle kritiků šlo o politickou propagandu před listopadovými volbami. Nová řada Stardance odstartovala s nečekanou změnou. Kvůli zranění jedné z hereček se letos na tanečním parketu představilo jen 9 soutěžních párů místo plánovaných 10. Nejvíc bodů od poroty získal Vojtěch Dyk. Tak a teď tady máme odborníka na tanec.
3: To zrovna ne, ale ten, kdo se... Ten, kdo se nemohl účastnit, byla herečka Petra Nesvačilová, protože si zranila nohu. A i přesto aspoň ten úvodní tanec nějakým způsobem se svým tanečním partnerem zatančila. A teda bylo to strašně dojemný, šlo z ní strašně moc emocí, byť toho pohybu bylo vlastně málo. A je mi to strašně líto, na ní jsem se těšila.
0: Tak děkuji, že jste mi nedali slovo, já jsem to chtěl okomentovat. Samozřejmě to, co jsi říkala ty, to jsem všechno chtěl říct. Mimochodem, rok začala Stardance, jo?
3: V sobotu, ano.
0: Tak a mimochodem, já jsem tady teda od té muziky. Přišla nám zpráva od Petry z Mariánských Lázní. Nehodili byste nám tam obyčejný svět, ať si máme co v práci poslechnout? No tak... Jako nebudem tady z toho dělat jukebox, jako samozřejmě, jo. Ale prostě taky pondělí. A Abraxas, nevím jak vy dva, já to teda miluju.
3: Taky.
0: Osobně, rok 2000, obyčejný svět na Hitrádiu v 8.31. Vlastně to můžeme považovat za srdcovku. Ty vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 13. 5 a 1 vybíráte vy. Tak hezký ráno, šampioni.

0: Tohle je něco. Linkin Park, Up From The Bottom, na Hit Radio, 8 minut po půl deváté. Já bych chtěl říct, že uplynulý víkend se mě něco pokusilo zabít. Nedal jsem se, bavili jsme se tady o tom ráno, v pátek se mnou zasekl výtah, potom co jsem se asi o půl metru propadnul a v noci ze soboty na neděli, v neděli ve dvě ráno, se vracím domů po Hradecký D11 po dálnici. Byla docela mlha, jedu asi 110 a najednou se naplnilo to, čeho jsem se v noci na dálnicích bál. Z ničehož nic se mi před autem v mém jízdním pruhu objevil jelen.
1: A to už je možná fakt nějaký znamení, když předtím výtah teďka jelen.
0: Počkej, jelen, ale ohromnej. Teďka z té mlhy, ono fakt nebylo vidět, z té mlhy se najednou vynořily ty parohy, ona mě kouká a já teďka si říkám, tak mám udělat jelení test nebo losí test, to se dělá, že když testuju auta, takže Michal udělal losí test. Takhle, žiju, 4x4 zafungovalo, ale ty, to jsou paka normálně, oni jsou ty blázni v říji teďka. A víš, jak se chovají jeleni v říji?
1: Jak, Míšo, ukaž nám to.
0: Tak troubí, bojujou o svoje laně, samozřejmě, taky jsem hledal, že se koupou v rašeliništích, prostě v tom bahínku, no, aby prostě asi feromony nebo tohle, a já k tomu teda přidávám osobně, že se občas projdu po dálnici. Jo, takže vy, kdo jezdíte často taky po dálnici a v noci, tak opravdu pozor na to, protože oni jsou tak tupí, že normálně tam vlezou tím nájezdem a může se vám stát, že ty paroží takhle potkáte nečekaně ve vašem jízdním pruhu. Za chvíli na Hit Radio Sia, Kendrick Lamar, taky tady svým. Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
7: Už nespadne deš páříma s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz.
10: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
11: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Artyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková, hliníková a plastová okna, ale i zimní zahrady, včetně posuvných dveří, té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz.
15: Krant-okna.cz.
14: Krant Okna. Lepší pohled na svět.
0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale Už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
6: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark, 10 let spolu, slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
15: Ráno na Hit Radio.

0: hodin. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, tohle je Sia a Kendrick Lamar, krásné pondělní ráno.
1: V Nizozemsku přišli s docela netradičním způsobem, jak zpříjemnit vězenkyním pobyt za mřížema, jo? Jedná se o ženskou věznici teda a ženy tam nově můžou mít na celách sexuální pomůcky. Ne teda zrovna pouta, těch tam mají asi dost, ale můžou si tam nechat donést cokoliv, jo.
0: Je pravda, že o pouta asi nebude moc velký zájem, ale říkám si, že teda v téhle věznici možná teda největší pašunk, a už tam nebudou drogy a cigára, ale tuškovky, jo, rozumím.
1: A tak opravdu zastánci tohoto přístupu tvrdí, že pak bude ve věznicích mnohem větší klid a jako určitě to z tebe nějakou frustraci vybije, takže ano.
0: Dobrý, tak to máme teda ženský věznice, ale co chlapský? Jak si poradí chlap? No, tam máš spoluvězně na to. Tak Disturbed, The Sound of Silence na Hit Radio v 8.50, hezké ranko.

0: Imitation of Life a taky pondělní Hit Radio v 8.57. Snídaně šampionů je u konce. Ta byla dneska po měsíci kompletní, vrátil se nám David.
1: To jo, konečně.
0: Ze svatební cesty, trochu opálený, trochu zubnul, peněženka taky tenčí samozřejmě. Tak my vám děkujeme, že jste s náma celé ráno byli. Budeme se na vás těšit zítra a teď vám přejeme hezké pondělí.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak jsme vlastně všechno řekli už, že?
1: Tak zítra o čestí, ahoj.
0: Děkujeme, ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Hlásíte nám hned 3 nehody. Začneme na Jičínsku ve Valdicích v ulici Pod Baštou. Nabouralo osobní auto do stromu. Na místě probíhají vyprošťovací práce. Také na trase z Jičína směrem na Trutnov. Na příjezdu do Staré Paky havarovalo osobní auto do svodidel. Na místě počítejte se zhruba kilometrovou kolonou. No a v Trutnově v Kladské ulici havarovala 2 osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné Kevadlově. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
3: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Olfincar e-Driving Day už 22. října. Více na olfincar.cz.
4: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
5: Tati, kdy bude levnější benzín?
6: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
7: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
8: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
11: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
1: 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidiči na dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Prahou musí ještě pár dní vydržet. Kvůli souběhu několika oprav jsou mezi Prahou a Poděbrady omezené hnedka 4 z 5 sjezdů. Šéf silničářů Radek Mátl se řidičům omluvil a slíbil, že kolem 20. října se situace začne výrazně zlepšovat.
12: Jsem z té situace velmi jako nešťastný a nespokojený. Samozřejmě bohužel ten úsek, který se dneska opravuje mezi 25. a 40. kilometru, byl v takovém stavu, že jsme potřebovali se do něj pustit ještě před zimou. To už na konci října de facto svým způsobem ty exity by měly všechny v provozu, co se týče té naší stavby 25, 39 a 35, takže já věřím, že to ještě nějaký ty 3-4 týdny vydrží a pak ta situace se bude výrazně zlepšovat a na konci listopadu my i dálnici opustíme úplně.
1: V Hradci Králové se rýsuje nová vládní koalice. Jednají o ní HDK, Stop 09, Piráti se starosty a uskupení Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Společně mají většinu 20 zastupitelů a na hlavních prioritách se zatím shodují. Teď je čeká dohoda o konkrétním programu a rozdělení míst ve vedení města. V Pardubicích se komplikuje vznik koalice, STAN se nejdříve domluvil s ANO a Žijeme Pardubice, v neděli ale oznámil, že s nimi už nejedná. Naopak třeba v Trutnově zůstává všechno při starém. Starostou bude dál Michal Rosa, jehož sdružení Máme rádi Trutnov získalo 14 mandátů. Hokejisté Dynama berou 7. extraligovou výhru v řadě. Třinecké oceláře porazili 5-4 v prodloužení. V něm střelou z otočky rozhodl Honza Mandát.
13: Já se o to pokouším občas na tréninku, akorát naše beci už to vědějí, takže mi to vždycky vyšťouchnou, ale já jsem viděl, že ten jejich obránce má špatný gap, špatný odstup ode mě, takže jsem měl trošku času na to, měl jsem tam na to prostor a pak když jsem vlastně tu otočku udělal, tak už jsem popravdě ani nemířil, jako kam, jenom jsem to házal směrem na bránu a zaplat pánbůh to vyšlo.
1: Hradečtí Lvi porazili doma Olomouc 3-1. V čele tabulky Třinec, za ním Pardubice, Karlovy Vary, Plzeň a pátý je Hradec Králové.
14: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
1: Na hřebenech hor se můžou objevit smíšené a sněhové přehánky. Dole bude většinou oblačno s teplotami mezi 10 a 15 stupni Celsia.
15: Východní Čechy jsou Šimurdová. Šimurdová je Černá Hora. Startuje nejkrásnější dopoledne ve východočeském éteru. My jsme Hit Radio Černá Hora a tohle je Jana Šimurdová.
16: Krásné pondělí všem, kdo ladíte Hit Radio Černá Hora. Před námi je další celý týden, který bude určitě pro nás všechny plný výzev. Během této hodiny ale ohlédneme tak nějak zpátky na ten proběhlý víkend. Kromě toho, že Velká Pardubická zná vítěze, tak proběhly také komunální volby a ty znají také své vítěze. No a my dáme za chviličku téma, které se taky bude týkat volby. A to je vaší osobní. Už teď se těším na vaše zprávy. Nejdřív ale jako vždy na začátek hodiny hity. Na Hit Radio Černá Hora teď třeba Alan Walker.

0: Krásně po deváté, dohrál Ashley Arms a už jsem to zmínila v úvodu hodiny, o víkendu proběhly volby a ať jste s výsledkem spokojení nebo třeba ne, tak co je na tom pozitivní, že vás voličů bylo letos o něco více. O politice se ale bavit ani tak nechci, jako o tom tématu volby. Snad každý den se rozhodujete nad spousty věcmi a mě by zajímalo, jakou nejlepší volbu ve svém životě jste kdy udělali. Vzali jste si svého partnera, rozešli se s ex, koupili bitcoiny nebo se nenechali ukecat do toho pofiderního povolání. Schválně mi to napište na náš WhatsApp Hitrádia Černá Hora 601-292-4664. Za sebe musím říct, že já udělala tolik zásadních rozhodnutí, řekněme, za poslední 3 roky, že tak nějak jako stále čekám, co z toho bude, ale v podstatě ničeho nelituj. A to je dobře. Tak jo, vypište, posílejte hlasovky a já za moment pošlu další muziku.
1: Hit

0: součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
1: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
0: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.
2: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: tou se vás ptám, jakou nejlepší volbu ve svém životě jste kdy udělali. Přišlo mi několik zpráv, některé jsou, musím říct, hodně emotivní, teď ale přečtu zprávu od Báry. Nejlepší rozhodnutí bylo, že jsem si pořídila psa. Původně jsem ho vůbec nechtěla, ale kamarádka mě ukecala, díky němu jsem začala chodit ven, zhubla 15 kilo a na cvičáku potkala současného manžela. Takže mi ten chlupáč vlastně zařídil celý život. No tak Báro, moc díky za super zprávu. No a mám tady od vás ještě další, které určitě stojí za to si poslechnout, tak si na to počkejte. Za chvíli po muzice v Etru Hitrária Černá Hora budeme zpátky, a to i s vámi. No a kdo máte taky příběh, jakou nejlepší volbu ve svém životě jste kdy udělali, tak šup sem s tím na 601 292 464.
1: WhatsApp Hitrária Černá Hora 601 292 464.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Trenirkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
6: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz.
8: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
13: Furt to samý. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčovt volá každý den. Yes.
14: Jenom s Turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem a opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz. Dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
15: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
16: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
15: a poctivé pivo z místních pivovarů.
16: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
15: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
17: Franto, kde jsou ty maliny?
18: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
17: Taky zavakuovaný.
19: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
20: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín.
21: Fotbalové srdce máš.
20: A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
22: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
23: Tak nečekejte. Jezděte.
24: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
25: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
26: Více na kopecký.cz.
27: Hit Radio.
28: Zlepši si náladu.
29: Zlepši si náladu.

pondělní dopoledne s Itráriem Černá Hora. S vámi je také Jana Šmurdová. No a jakou nejlepší volbu ve svém životě jste kdy udělali? To je dnešní otázka na vás. Já popravdě nevěděla, kterou zprávou od vás to otevřít. Začnu asi víc emotivně. Napsal Daniel. V 25 jsem odmítl práci v Německu, kde bych bral skoro trojnásobek. Zůstal jsem doma kvůli tátovi, který byl vážně nemocný. Měli jsme spolu ještě 2 roky, na které nikdy nezapomenu. Ty peníze bych za ně dneska nevyměnil. Tak tohle je za mě hodně silné, Danieli, klobouk dolů. Tohle je opravdu hodně silný příběh a já souhlasím s tebou, že jsi udělal rozhodnutí, které bylo to nejlepší pro tebe a tvého tátu. Moc díky za zprávu. No, vzhledem k tomu, že jsem hodně emocionální člověk, je tohle pro mě jako fakt velké silné téma. Pojďme to teda odlehčit zprávou od Milana z Trutnova. Nejlepší rozhodnutí bylo koupit si robotickou sekačku. Manželka tvrdila, že jsem líný a vyhazuju peníze. Teď každou sobotu sedíme na terase s kávou a koukáme, jak někdo jiný maká. Dokonce jsme jí dali jméno Karlička. Je to nejpracovitější člen rodiny. Tak jako je hrozně hezký, jak vlastně pojmenováváme venkovní techniku nebo domácí spotřebiče. Já si třeba pamatuju, že naše robotická sekačka měla jméno Maruška. Tak jo, jdeme hrát Meredith Brooks a její Bitch na Hit Rádiu Černá Hora.

0: Černá Hora, dohrál nám Miles Smith, no a mně přišla ještě zpráva od Lukáše z Předměřic. Těch správných rozhodnutí je spousta, každopádně to, co mi nejvíce změnilo život a ukázalo správný směr, bylo ve 20 letech si vzít tašku a přestěhovat se 140 kilometrů sem do Hradce Králové a postavit se na vlastní nohy. No tak to je super. Moc díky. A já jen připomínám, že tahle zpráva přišla jako odpověď na naše dnešní téma, jakou nejlepší volbu ve svém životě jste kdy udělali. Takže ještě jednou moc díky za všechny zprávy, které jste poslali. Já si toho moc vážím. No a tímto bych dnešní téma nejlepší volby prozatím uzavřela. Do konce deváté bude ještě třeba Ed Sheeran nebo taky Eva Farná. No a dvě minutky před celou dopravní servis. Jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Poznejte výkon nářadí Flex během týdne s Flexem v Top Centru. Od 12. do 17. října vás zveme do nové prodejny TopCentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Při nákupu strojů Flex nad 6900 korun bez DPH získáte 5 hodinový akumulátor za jedinou korunu. Flex. Specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Více na TopCentrum.cz.
4: Ty už rabeš listí, Jardo?
5: Ne, děláme místo na bazén.
4: V říjnu?
5: Jasně, teď je sleva a v létě nebudu čekat.
6: Velké podzimní slevy v bazénech Machov. Kupte teď a plavte na jaře první. Bazény Machov.cz.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
11: Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
10: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Lásko, jaký bys chtěla auto?
15: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
14: Ale já myslel, jakou barvu?
15: Barvu? Je tak to nevím.
14: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
16: Kdo spoří, má za 3? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
18: Nevydařené rande, trapné ticho, rychlé sbohem a pocit nic moc? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru zabírá 100% a chmury jsou ty tam. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
19: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi.
20: www.projektantbudoucnosti.cz.
21: Under Armour makes you better.
22: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
23: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Hradec Králové. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
24: Hit Radio Černá Hora.

0: Fernández, Camila Cabello na Hitrádiu Černá Hora a jejich Señorita, no a my jdeme za vámi na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, hlášeno máme od vás hned několik nehod. Na Svitavsku ve Svojanově bourala dvě osobní auta, také na trase Jíčin směr Hradec Králové u Všestár, tady se srazily také dva osobáky, blokují jeden jízdní pruh, počítejte určitě i se zdržením v koloně. No a na výjezdu z Jíčina směrem na Novou Paku bouralo osobní auto, které skončilo mimo vozovku. Také v Chrudimi ve Václavské ulici bourali dva osobáky, zdržení by tady mělo být snad ale minimální. No a na Královéhradecku před Libřicemi směrem od Černilova havarovalo osobní auto a skončilo převrácené mimo vozovku. Na místě jsou záchranné složky a policie tady řídí dopravu ke Vadlově. Je toho dost, snad je to všechno. Pokud byste náhodou o něčem ještě věděli, tak vaše dopravní info volejte na 800 110 100 a šťastnou cestu.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách teď platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na tech.cz.
1: Tati, kdy bude levnější benzín?
0: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
2: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz. Vizualškola.cz.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
4: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Ve východních Čechách v plném proudu povolební vyjednávání. V Náchodě už mají o nové koalici jasno. Spojí se uskupení Jan Birke pro Náchod, ODS se Stan a Východočechy a Patrioti Náchoda. Společně budou mít pohodlnou většinu 17 ze 27 zastupitelů. Starostou zůstane Jan Birke, který zamíří do svého 5. funkčního období. S napětím čekají na výsledek lidé třeba v Moravské Třebové. Tam opět zvítězilo uskupení 3PK pro prosperující Moravskou Třebovou. Jestli jim letos vítězných 5 mandátů bude stačit na složení koalice, nebo opět skončí v opozici, není zatím jasné. No a překvapení v Pardubicích, tam už se zdálo, že je upečeno. Jenže večer oznámil Stan, že už nejedná s ANO a žijeme Pardubice. Potvrdila to poslankyně Aneška Nedomová, která získala zastupitelský mandát.
5: Já s tím absolutně nesouhlasím a distancuju se od téhle spolupráce. Nechci být spojována s ANO a žijeme Pardubice. Kvůli tomu já jsem kandidovala, aby byla změna v Pardubicích, aby nastala ta chtěná změna od volič. A jestliže se opravdu tato koalice stane, tak já vystupuju a budu v opozici.
4: Rohlík napadli hekři a ukradli data některých zákazníků, včetně e-mailů, telefonních čísel i přepisů hovorů. Platební ani přihlašovací systémy podle firmy napadené nebyly a služba funguje dál. Rohlík dotčené zákazníky informuje e-mailem. Pozor na podezřelé zprávy, které by se mohly snažit zneužít uniklé údaje. Hradečtí Lvi přidali 4. domácí výhru v řadě. V extraligovém utkání porazili Olomouc 3-1. Po 5zápasové pauze se vrátil 31letý útočník Patrik Zdráhal. V první třetině našel přihrávkou Roberta Kousala, který gólem otevřel skóre.
6: Tak to byla situace po boli, vlastně Mekač vytáhl puk, dal mi krásnou přihrávku do jízdy a už tam já jsem zabrzdil a dával jsem kousy mu do druhé vlny a tento parádně trefil.
4: Hokejisté Dynama berou 7. extraligovou výhru v řadě. Třinecké oceláře porazili 5-4 v prodloužení. V něm střelu z otočky rozhodl Honza Mandát.
7: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
4: 11 až 15 stupňů, tak to bude pondělní teplotní strop pro ty naše východní Čechy a k tomu polojasno až oblačno, takže celkově pohoda.

4 minutky po 10. Na Hit Rádiu Černá Hora pokračuje dopolední drive. Díky, že jste s námi. A jestli byste chtěli oživit vaše pracovní dopoledne, tak mám pro vás dobrou zprávu. Tento týden nám startuje dopolední kofein. Jo, káva a makronky až k vám do práce. Více k tomu za chvilku. Teď si užijte s námi na Hit Rádiu Černá Hora muziku. A to Coldplay, Little Sims a Bor na boj.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty

0: Miraj a Trips, i to je muzika pro vás na Hit Rádiu Černá Hora a nejen to, máme pro vás mnohem víc.
1: Dopolední kofein s Hit Rádiem Černá Hora.
0: Ano, váš oblíbený dopolední kofein je zpátky, kdo to náhodou

0: Bank Roses, kterou můžete navštívit v Hradci Králové buď na Kočárovce nebo v obchodním centru Futurum. Co je proto nejvíc zásadní, je registrace na našem webu hitradiochernahora.cz, kde je také více podrobností. A co je potřeba, abyste hlavně odpověděli v té registraci na otázku, co nejšílenějšího jste kdy v práci zažili. Třeba usnul vám kolega na poradě, nebo přišli jste omylem do práce v pyžamu, nebo se vám povedl takový ten nějaký pracovní trapas, na který se vzpomíná dodnes. Všechno se počítá a jen taková pomůcka, čím zajímavější příběh, tak logicky to nás víc zaujme a je větší šance, že vás vybereme. Takže připomínám, registrace na našem webu hitradiochernahora.cz. No a až uděláte tuhle registraci, tak úplně naprostá bomba bude. Když třeba jako pošlete s tímhle příběhem i vzkaz o vašem pracovním zážitku na náš WhatsApp 601 292464.
1: Dopolední kofein s Hitrádiem Černá Hora. Registruj se na našem webu.

0: Hit Rádiu Černá Hora, Robin Schulz, James Blunt, OK. Já doufám, že vy se máte taky OK, a to i při tom pondělním dopoledni. Tady na Hit Rádiu Černá Hora děláme vše možné, aby jsme vám ten čas s námi příjemně zpříjemnili, aby vám ten čas hezky plynul. Už za chvíli pustím další hity, no a kromě muziky také pro vás sledujeme silnice na východě Čech, s čímž nám pomáháte i vy, a to skrze naši dopravní linku 800 1 10 100. Díky moc, no a dvě minutky před celou dáme dopravní přehled, takže tímto zdravíme i vás řidiče, přeji šťastnou cestu a díky, že ladíte Hit Rádio Černá Hora.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
8: Gravitrax Spider-Man.
9: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
8: Když stavebnice, tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
10: Šéfe, došel matroš.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení, autogramiáda s hráči NHL nebo talk show Bombik tyči. 7. listopadu ve Futuru. Futurum Hradec. Prostě více hokeje.
13: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
14: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
15: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
16: Do prkený ohrady, Pepo!
17: Evo, co blázníš?
16: Pepo, já ti povídám, že jestli ty dveře nenecháš okamžitě vyměnit, vyměním si je sama.
17: Ty bláho, ona je to ale fakt schopná. Přemýšlej, Pepo, přemýšlej. Jak se jmenuje ta firma z rádia? Valný. Dělají i vchodovky. Podíváme se. www.dveře.valny.cz. Interiérové
16: vchodové pecka.
18: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. www.dveře.valny.cz.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín. A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
20: Vytvořeno s použitím AI.
21: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
22: Prostor pro 7 cestujících, komfort pro každého a výkon bez hranic. Nové JQ8 přijelo do Olfin Car a je připravené na první předváděcí jízdy v Hradci Králové a Trutnově. Objevte plug-in hybridní pohon, moderní technologie a interiér navržený pro pohodlné cestování. Rezervujte si svůj termín u Olfin Car. www.olfincar.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

BB Rexa. No a kdo máte pejska a ten pejsek s vámi spinká, tak i přesto, že máte pocit, že vás někdy nenechá moc vyspat, že vás budí, tak podle jedné studie se ukázalo, že jako první se v noci začne hýbat člověk a pak teda pes. Tím se tedy naruší vlastně spánek toho vašeho čtyřnohého chlupáče a ten potom začne mít své požadavky, třeba, že jo, když už to nezaspí. Já teda osobní zkušenost s pejskem jako v noci nemám, pouze s kočkou. Ta mě spát určitě nenechala, pořád na mě skákala, pořád si chtěla hrát. Každopádně, mně se líbí komentáře pod tím článkem, kde píšou o této studii, jo, člověka psy. A lidi tady často píšou o tom, jak spí třeba na kraji postele, že jo, pes je přes celou postel, nebo mají packu v obličeji, že jo, v lepším případě. No a třeba je to i právě váš případ. Dokonce tady jedna paní zmiňuje, že její pes chrápe jak motorová pila. Tak vidíte, možná někdy vůbec nechrápe váš partner, ale pes.

0: Pohodové pondělní dopoledne s Hitrádiem. Černá Hora dohrál nám Avicii, no a už za chvilku dáme třeba tohle. A nebo dáme romantickou pecku od Bon Jovi. Jak bych to řekla? Always i always, to vás prostě nesklame, a nejenom nás ženy, tak si na to počkejte a díky, že ať už děláte cokoliv, posloucháte u toho Hitrádio Černá Hora.
1: Vybíráte elektromobil? Nebo vás zajímá, jak se s ním jezdí? Olfincar e-Driving Day vám dá příležitost otestovat 30 elektrických vozů na jednom místě. Porovnáte tradiční značky s novými hráči na trhu a praktické otázky proberete s odborníky z Olfincar. Už ve čtvrtek 22. října v rezortu Golf & Spa Kunětická Hora. Více na olfincar.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
4: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
3: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
4: To musím mít!
3: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
4: tak Mironet! Klikni!
5: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
6: Butik salon Professional Treatment.
5: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernější.

0: efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
0: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfekt a www.kadeřnictviperfekt.cz.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
3: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
4: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
5: Rekutech. Peníze včas,
6: když se tam rád vracíš.
3: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
7: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Artyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková, hliníková a plastová okna, ale i zimní zahrady, včetně posuvných dveří, té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz.
8: Krant-okna.cz.
7: Krant Okna. Lepší pohled na svět.
9: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
10: Tak abyste ho nepromeškali.
9: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
10: Garanci kvality i výhodného financování.
9: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
15: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Tak točíme!
17: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
16: Stop!
17: Co?
16: Showroom na kuchyně.
17: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splnějí vám tu každej sen. Tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
16: Berem, díky.
18: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
19: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
20: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
21: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
22: Hit Radio Černá Hora.

0: To jsou hity, to jsou prostě devadesátky. Bon Jovi na Hitrádiu Černá Hora, no a my jdeme za vámi už na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Svitavsku, na výjezdu z Litomyšle směrem na Morašice je na vozovce vysypaný náklad brambor. Na místě probíhají odklízecí práce, takže dejte na to velký pozor. No a připomínám nehody, které se staly a stále se vyšetřují, a to na trase Jičín směr Hradec Králové, tak u Všestar. Tady se srazily dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh, počítejte určitě se zdržením. No a také na výjezdu z Jičína směrem na Novou Paku bouralo osobní auto, které skončilo mimo vozovku, takže na to také pozor. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Olfincar e-driving day už 22. října. Více na olfincar.cz.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Pardubice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
5: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz. Vizualškola.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
8: Je tady celá Královéhradecké aktuality a Hanka Poskočilová. Na hradecké zušce Střezina se ladí poslední detaily. Nejde teda o hudební vystoupení, ale o pořádnou proměnu školy. Do finále se blíží druhá etapa rekonstrukce základní umělecké školy, která přináší proměnu třípodlažního pavilonu klasické hudby.
9: V průběhu letošních roku byly zahájeny demoliční práce, na které navázala kompletní výměna dveří a oken. Na řadu přišla nová střecha a samozřejmě zateplení budovy, které výrazně zlepší její energetickou náročnost a celkový tepelný komfort. Následovat budou změny interiéru a jednotlivých učeben tak, aby nový pavilon poskytl kvalitní a funkční zázemí pro výuku klasické hudby.
8: Popsal rekonstrukci na Střezině náměstek primátorky Lukáš Řádek s tím, že druhá etapa rekonstrukce vyjde přibližně na 144 milionů korun. A aby toho nebylo málo, tak v plánu je taky úplně nový koncertní pavilon. V Hradci Králové se žije dobře, ale zaparkovat, tak to už je jiná disciplína. Alespoň tak by se dal shrnout nový průzkum spokojenosti obyvatel města. Hradečané udělili svému městu krásných 8,5 bodů z 10. To je výborný výsledek i ve srovnání s dalšími českými městy. Lidé si chválí hlavně kulturu, sportovní možnosti a některé investice města, co jim naopak trošku kazí radost. Nedostatek parkovacích míst a cyklostezky, které na sebe ne vždy dobře navazují. Do průzkumu se zapojilo víc než 1000 obyvatel.
10: Město chtělo opětovně získat ucelený přehled o spokojenosti obyvatel a také o jejich prioritách. Zároveň zjistit hlavní problémy a bariéry v každodenním životě Hradečanů. Také město chtělo porozumět případným rozdílům v postojích mezi různými sociodemografickými skupinami obyvatel. Díky tomuto průzkumu má město velmi relevantní podklady pro strategické rozhodování a plánování dalšího rozvoje.
8: Řekla na závěr Královéhradeckých aktualit primátorka Pavlína Springerová.
11: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
0: A ještě počasí, to dneska přináší většinou oblačnou oblohu, ojediněle taky přehánky, na horách četnější, no a na hřebenech hor dokonce smíšené nebo sněhové. K večeru by mělo ale na oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů, na horách 4 až 7.

tak nenápadně uteklo. Už je tady naše poslední hodinka pondělního dopoledne na Hit Rádiu Černá Hora. Určitě si vybavíte situaci, kdy jste něco nějak napsali, ale mysleli to jinak. Pořád ale dobrý, že to ví jenom nějaký omezený počet lidí. My si totiž za chvilku dáme nadpisy některých novinářských článků, které si přečtou ale tisíce lidí, že jo? A že to stojí za to. Co stojí za to, je taky muzika, kterou vám hrajeme na Hit Rádiu Černá Hora, třeba teď Linkin Park.

musím říct, že mě dostal jeden novinářský titulek, jo. Známá fitness trenérka přijela na velkou. Já chápu, že novináři potřebují nějak jako upoutat pozornost, jo, ale tady vás v momentě prostě velká pardubická pomalu ani nenapadne, jo, když to tak nějak prostě jako víte. Známá fitness trenérka přijala na velkou. No určitě si ale vybavíte, že podobných titulků jste přečetli více. Většinou to ani neobsahovalo pak třeba to, co bylo v nadpisu, že jo. Takové jsou typické titulky pro bulvár. Mě to ale nedalo a našla jsem ještě jakoby tyto titulky, jo. Že třeba drsný útok na benzince. Muž vytáhl na obsluhu klobásu. Nebo slavný šéf kuchař ukázal, jak správně zacházet s ptákem, aby byl šťavnatý. Jako jde vidět, že dvojsmysly jsou zkrátka v Česku oblíbené. No a proto máme taky pro vás dvojsmyslnou ruletu Jirky Plnáře, že jo? A to každou středu mezi 12. a 15. Já to většinou poslouchám v autě a musím říct, že některé vaše nápady jsou hodně kreativní. Tady už je Alex Hora, na jeho Ordinary, jsme Hit Radio Černá Hora.

0: hezké, stále ještě pondělní dopoledne, zítra rádiem Černá Hora. Možná se to k vám dostalo, možná ještě ne. Dneska, 12. října, je takzvaný den zadku. Ty bláho, co si pod tím představit, že jo? Je to čím dál lepší dneska. Prý to znamená, že pomyslně, jakože v uvozovkách, máte něco nakopat do zadku, jakože zbavit se něčeho. Takže prosím vás, ne, že dneska se budou dít nějaké útoky, protože Jana v rádiu říkala, jo. Zkrátka se zbavte, rozlučte ve své hlavě s věcma, zlozvyky nebo lidmi, kteří vám způsobují problémy, berou energii. Zkrátka ten život si máme užít a den zadku nám říká, abychom proto udělali tento zásadní krok. Jak dneska teda den zadku uchopíte, nechám na vás a za chvilku pošlu v éteru Hit Radia Černá Hora třeba Calvina Harrise nebo Taylor Swift.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Hradec Králové. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Ty už hrabeš listí, Jardo?
4: Ne, děláme místo na bazén.
3: V říjnu?
4: Jasně, teď je sleva a v létě nebudu čekat.
5: Velké podzimní slevy v bazénech Machov. Kupte teď a plavte na jaře první. Bazény Machov.cz.
6: S mým hlasem mi pomohla AI.
7: Mňau!
6: Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte, Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
8: Trenýrkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
10: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
11: No to není možný.
10: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
1: Dusno po hádce. Nálada na bodu mrazu. Jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
12: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablo Vrchlabí.
13: Zažij nezapomenutelné basketbalové okamžiky. S vámi v zádech si dojdeme pro vítězství. Už tuto středu v 17.30. Sportovní hala Dašická Pardubice. Vstupenky na bkpardubice.cz. Buď součástí naší cesty za výhrou. Těšíme se na vás. Žij s Bexou a buď ve hře.
14: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
15: Pak přijeďte do AutoESA.
14: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
15: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
14: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
15: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
16: Poznejte výkon nářadí Flex během týdne s Flexem v Top Centru. Od 12. do 17. října vás zveme do nové prodejny TopCentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Při nákupu strojů Flex nad 6900 korun bez DPH získáte 5 Ah akumulátor za jedinou korunu. Flex. Specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Více na TopCentrum.cz.
17: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Zlato, co máš dneska v plánu?
19: No přece všechno.
20: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
21: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. hernaudětka.cz. Vždy o krok napřed.
22: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Taylor Swift, Taylor Fairophilia, posloucháte Hit Radio Černá Hora. A žena si hrála na falešnou učitelku. Pourážela děti a pak ji zatkla policie. To vše, protože nemá ráda děti a nudila se. No, tak to je zase příběh. Prosím vás, jestli se taky nudíte a nemáte rádi děti, tak tohle nedělejte. Radši si pusťte telku, dejte si chipsy nebo si pořiďte medvídka Mívala. Každopádně nešlo v tomto případě úplně teda aspoň o děti, šlo už o takové větší děti, středoškoláky. No a na té samé vlastně střední škole právě byla kdysi i ta ona žena, která se do té školy teda dostala, vydávala se za tu učitelku. Samozřejmě potom, co neustále jakoby urážila ty studenty, jo, se naštvali a šli ji prostě napráskat do ředitelny, no. Umíte si představit reakci třeba dnešních středoškoláků, kdyby jim jako učitel třeba řekl na rovinu, co si myslí? Neřeším teď jako, že by je urážel, jo, ale prostě jim řekl, co si myslí, jo, protože já si myslím, že někdy ti učitelé toho mají taky plný zuby, jo. No, takže takhle, stačí kolikrát, že vy doma máte co dělat, abyste některé reakce prostě ustáli, když se snažíte těm vašim dospívajícím něco vysvětlit. Jo, třeba, nevím, tento týden nejdeš na diskotéku, protože propadáš z fyziky, jo? Nebo co se dneska vlastně říká těm středoškolákům? Mě to totiž čeká, jo, za nějaké už 3-4 roky, no. Pojďme si teď užít na Hit Radio Černá Hora. Guns N' Roses, Don't Cry, hitovka z roku 1991.

0: Pohodový song na závěr mého dnešního dopoledního driveu na Hitrádiu Černá Hora, Šabuzi a jeho bar song. No a protože je 11 hodin 44 minut, tak pošlu ještě pár hitů a uvolním potom prostor srdcovkám, které jsou tady ve 12. Připomínám, že taky ohle dneška se můžete registrovat na dopolední kofein a hlavně odpovězte v registraci na otázku, co nejbizardnějšího jste zažili v práci. No a ve čtvrtek budeme vědět, ke komu z vás v pátek dopoledne dorazí Petr Ticháček s Ondrou Novotným, kluci z naší odpolední show, která bude s vámi od 15. do 18. No a to už je ode mě vše. S vámi byla Jana Šimurdová, děkuju za to, že vy jste byli se mnou a těším se zase zítra od 9. tady na Hitrádiu Černá Hora.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
2: Underground Comedy Club se vrací do bělohradské Sýpky a servítky nechává doma. Ve středu 14. října od 19 hodin dorazí Cerman, Jirman a Bonaventurová se stand-upem, který bude hodně ostrý a rozhodně pro 15+.
3: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun, včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
19: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
20: Tak točíme!
21: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
20: Stop!
21: Co?
20: Showroom na kuchyně.
21: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
20: Berem, díky.
22: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
23: Hit Radio Černá Hora.

0: dopravní servis na východě Čech, tak tady někdo nemá den. Na Svitavsku na výjezdu z Litomyšle směrem na Morašice je na vozovce vysypaný náklad brambor. Na místě probíhají odklízecí práce. No a vaše dopravní informace budeme rádi, když nám zavoláte na 801 1100.
1: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Allfincar e-driving day už 22. října. Více na allfincar.cz. Poznejte výkon nářadí Flex během týdne s Flexem v Top Centru. Od 12. do 17. října vás zveme do nové prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Při nákupu strojů Flex nad 6900 korun bez DPH získáte 5-ampérhodinový akumulátor za jedinou korunu. Flex. Specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Více na topcentrum.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Státní volební komise dnes schválila výsledky obecních voleb. Ministerstvo vnitra se nesetkalo se žádnými systémovými problémy, jak potvrdil ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec.
11: Samozřejmě jsou to volby z hlediska organizačního nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností, ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
10: Komplikace při sčítání hlasů nezaznamenal ani Český statistický úřad. Oficiální podobu získají komunální volby zítra vyhlášením ve sbírce zákonů. Zapsány budou i výsledky senátních voleb v 5 obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Po chladnějším začátku týdne se opět přechodně oteplí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty stoupat až k 18 stupňům. Rána ale zůstanou chladná a objevovat se budou dál mlhy. O víkendu se opět ochladí a místy zaprší. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Trumpem, zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Ve videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyzval Spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Teď se ještě podíváme k nám.
12: V Jičíně vyhrálo volby uskupení Patrioti a Jičínský demokratický klub se 6 mandáty. Jeho lídr Jan Zachoval je hlavním kandidátem na nového starostu a už taky jedná o koalici s aktivním Jičínem, STAN a ODS. Pokud uspěje, chce se zaměřit hlavně na dopravu, parkování a také na opravy silnic a chodníků.
13: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. A šparťák na cestách. Autotrutnov.cz.
12: Na východě Čech jsme od rána v takovém oblačném módu a budeme po celé odpoledne. Teploty se nám zarazí mezi 11 až 15 stupni Celsia.
14: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
15: Je pondělí, pravé poledne, ahoj, jak se máte dneska? Dobrý, o víkendu v pohodě všechno, užili jste si podzimní víkend, byli jste třeba i s dětmi pouštět draka? Já jo, úplně poprvé, jako táta, bylo to teda neuvěřitelný, pro mě to byl neskutečný zážitek, zjistil jsem, že je to taková moje nová srdcovka a jednou, tak možná, že za pár let, tak i nějakou podobnou písní, tak si tenhle ten podzimní okamžik připomenu z roku 2026, až třeba bude rok 2046. I my se dneska s vašimi vzpomínkami dostaneme klidně o 20 let zpátky a protože je oběd, tak já vás vezmu ještě dál, já vás vezmu do roku 93 a k obědu si dáme takový typický devadesátkovej oběd pracovní. Zažili jste tu dobu, kdy jste šli v průběhu práce na oběd do lahůdek nasekanou na stojáka? A existují ještě ty lahůdky, kam jste chodili? Jo, sekačka na stojáka, to prostě to byla klasika. A tak si dáme i my tady na Hit Radio skutečnou sekanou. Meatloaf. Překladu do češtiny opravdu sekaná. Rok 1993 a nádherná podzimní balada na start srdcovek na Hit Radio.

0: Meatloaf, I'd Do Anything For Love. Velká romantika. Na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Srdcovka číslo jedna, koukám se tady na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777. Karel mi píše, no jasně, že si pamatuju, chodili jsme takhle s chlapama z práce nasekanou na stojáka do našich oblíbených lahůdek, které už tedy neexistují. Dnes se tam místo toho prodává nějaké oblečení. Bylo to na rohu u náměstí a když jsme neměli chuť nasekanou, tak jsme si dávali ještě většinou 20 deka, závorka čtvrt kila, vlašáku s rohlíkem. Jo, vlašák s rohlíkem, tak to je taky samozřejmě legendární svačina. Někdo samozřejmě neměl vlašský salát, ale místo toho pochoutkovej salát, jo. Ale tohle je teda neuvěřitelná klasika. Jestli to máte rádi, nevzdávejte se toho, ať si kdokoliv říká cokoliv, prostě pořád dál za to bojujte, jestli vám to chutná, tak si klidně zítra udělejte čas jenom pro sebe, dejte si svačinu a dejte si prostě klidně čtvrt kila vlašáku s třema rohlíkama, jako proč ne? Někdy se jako vyplatí bojovat za to, co máme rádi, a někde to teda jako úplně zbytečný, jo? A o tom je další srdcovka, kterou tady mám pro vás připravenou na Hit Radio. Dido zpívá o tom, jaké to je, když neustále jako bojuje za svůj vztah a za svou lásku, i přesto, že ví, že už to vlastně je dávno pase. Jo? Dneska se tomu taky mimo jiné říká stalking, ale nezní to tak vznešeně. White flag, bílá vlajka, srdcovka číslo dvě, tady na Hit Radio. Tak mějte pohodové pondělí.

0: Culture Beat a příjemná pondělní srdcovka takhle na rozjezd pracovního týdne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když si dáme další srdcovku, tak mám tady další vzpomínku na oblíbenou jídelnu, do které jste chodívávali. Tohle mě baví, tahle vzpomínka.
3: Ahoj Jirko, já takhle s

sekanou, s knedlíkem a se zelím. Ještě by mě zajímalo, jestli to bude zelí na sladko, anebo zelí na kyselo. Tak prosím ještě o doplnění, jo, stačí do zprávy, za chvilku si to řeknem. My si mezi tím dáme další dvě srdcovky. Ta první, tak ta nás vezme zase o pár let zpátky. Michael Jackson, jo. Tady se na chviličku zastavím, protože Michael Jackson, teď momentálně to hrozný peklo. Žijeme ve světě AI, člověk nemůže ničemu věřit a já jsem teď viděl na Instagramu fotku nějakého chlapíka, který ho vyfotili někde ve vlaku, nebo v tramvaji, nebo kde to bylo a vypadá fakt jako Michael Jackson, jo, ale úplně. Říká se, že každý z nás má na světě nějakého dvojníka, ano, i vy ho máte, vaše paní, i vaše tchyně, je to tady dvakrát na tom světě, prý. Takže může to být jenom shoda náhod, ale tenhle děda mu teda normálně z oka vypadl, jo. Já říkám děda, protože Michaelovi by teď bylo reálně 68 let. Tenhle hit naspíval, když mu bylo 29 a je to fantastická věc. Srdcovka s číslem 3 a hned po ní Bryan Adams. No a já jsem zvědavý, jestli se dozvíme, jestli teda to zelí je na kyselo anebo na sladko. Už za chvíli tady na Hit Rádiu a teď...

Jackson, který zpívá jsem postel, je to tak, ne? I'm bad, jsem postel, ne? Možná netopír. O čem to sakra je? Tak to nevím, ale už vím, že konečně ta sekera je normálně jako knedlozelo vepřo, jo, s tím zelíma s knedlíkem, co jsme řešili před chviličkou, takže to je normálně klasický zelí na kyselo. Tak děkujeme moc za tenhle ten tip a my si dáme další srdcovku. To už je pátá srdcovka, za chviličku bude i srdcovka na vaše přání. Tak dáme trochu pondělní romantiky. Brian Adams, Do I Have to Say the Words? Ve 12.22.

0: Brian Adams na Hit Rádiu. Nádherná balada a je to pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Dneska v srdcovkách tak jsme zavzpomínali na naše legendární jídelny a lahutky, ale zároveň tak jsem tady naťukl téma dvojníků. A to je tady jako hodně zajímavý téma, protože to jste se rozepsali na WhatsApp Rádia 777-937-777. Kdy, kde, jakého dvojníka jste potkali i tady jako v Česku? A tohle je třeba hezká zpráva. Ahoj, o dvojnících něco vím, když jsem si doplňovala zboží v jednom obchodním domě. Z pozarohu s košíkem vyjel můj otec, o nějakých 40 let mladší. Jako nekecám, moje prvotní reakce byla ahoj a potom jsem si uvědomila, zarazila se a omluvila. Je tedy pravda, že můj otec celý život v tom městě pracoval. Teď už je tam nahoře, ale pro mě to byl tedy tenkrát šok. A vidíš, teď jsem si na toho svého tátu tak vzpomněla, až mě to dojalo, takže tady mám slzu. Vzpomínám na písničku Táta Dvojty Dika. Bože, je boží. A ti slyšíš? No to je krásná vzpomínka. Tak zdravíme tedy i tam nahoru, třeba nás poslouchá. No a co se týká těch dvojníků, no tak jo, asi jo. A dokonce tady mám zprávu, že prý. Ale že prý, kolik lidí je mi podobný, se uvádí na občanském průkazu, jo. Tak se ptáme, kde a tady. Mělo by to být to první číslo na průkazu. Pokud tam máš nulu, tak ti nikdo podobný není. S proměnutím jsi jediný exot na světě. Tak to já se teda hned podívám, jaký číslo na občanském průkazu mám. 0-1, jo, tak dobrý. Tak děkuju. Ale tak na druhou stranu možná uf, že podobný exot, jako jsem já, už tady není. No a vy se můžete na občanku teda podívat taky, jestli tam máte u toho čísla nulu nebo ne, no. Tak super. Děkuju, moc díky. A teď mi dejte vědět, co byste chtěli slyšet. Za chviličku je tady srdcovka na vaše přání.

0: funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
4: Apple iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
3: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
4: Když mobily, tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
5: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.

0: 349 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce.vrchlabí.cz. Kablo Vrchlabí.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
4: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín. A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
5: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
6: Tak hurá na Vysočinu.
5: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
6: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
5: Skály a vyhlídky, co berou dech.
6: Rybníky, jezera i koupaliště.
5: Aktivní zábava i adrenalin.
6: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
5: Vysočina má co nabídnout.
6: Stačí si jen vybrat.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Franto, kde jsou ty maliny?
11: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
10: Taky zavakuovaný.
12: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle.
13: Domo.elektro.cz. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
15: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
17: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
18: Podzim je skvělý s Hit Rádiem, když lesy hrají všemi barvami a města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálady. Jsme tvoje Hit Rádio.

0: Eva Farna a Mirai v duetu Vzpomeneš si v 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Já si vzpomínám, není to tak dávno, co tady Eva Farna seděla, stejně taky Mirai Navrátil a poprvé vlastně tady představovali tenhle duet vám, kdo posloucháte Hit Radio. Byli tady takhle v 1 hodinu odpoledne. Bylo to moc příjemný. Jo? No jo, ale teď budeme vzpomínat na úplně něco jiného. Budeme vzpomínat na vaše zážitky a také na vaše oblíbené písně. A píše mi Eliška. A píše mi, ahoj Jiříku, já jsem si vzpomněla taky na jednu moji oblíbenou jídelnu, kam jsme chodívávali s holkama ještě na střední škole. Chodili jsme tam na hranolky do trouhelníčku, já nevím, co je do trouhelníčku. Hranolky do trouhelníčku. Přemýšlím, jo, moment, nemůže to být takovej ten papírovej jakoby kelímek vlastně v tom tvaru trouhelníku, že jo, to tak jako dole do špičky, nahoru se pak dávala ještě tatarka. Tak to teoreticky by mohlo být ono. Tak píše, že vzpomíná na hranolky do trouhelníčku a že jim na to dávali nějaký speciální grilovací koření ze zora. A že to byla teda neuvěřitelná ňamina a že s holkama většinou poslouchali U2. Tak jestli bych mohl zahrát dneska U2 a že zdraví své spolužačky na dálku, že ví, že některé z nich určitě teď poslouchají Hit Radio a že budou vědět. No tak jo, tak když U2, tak co jiného než Vitor Vidáčů. Jste na to připraveni takhle v pondělí zlepšit si náladu? I když jste v práci, tím, že si dáme YouTube? Já myslím, že jo. Nádherná srdcovka na přání, moc za ní děkuju. Další srdcovka na přání bude opět zítra. Zapamatujte si číslo 777-937-777, kam vaše přání můžete posílat. Teď tedy pro Elišku a holky, pojď mi ze školy.

0: Skazka.
1: Miley Cyrus na Hitrádiu ve 12 hodin 43 minut. Dnešní srdcovky jsou za námi. Další budou zase zítra v pravé poledne. Jsem rád, že posloucháte Hitrádio i s Jirkou Belnářem, tady se mnou. Za chvíli taky Lucie a nejnovější zprávy. V nich se vydáme po stopách největšího sucha, protože letošní rok je třetím nejsušším obdobím od roku, a teď schválně si jenom můžete tipnout, od jakého roku. Odpověď se dozvíte ve zprávách přesně ve 13 hodin, ale nebojte se popustit úzu fantazii, pokud myslíte, že to je za posledních 30 let, tak ještě klidně v pohodě přidejte. Do 13. hodiny ještě spousta hitů, stihneme Ava Max, nebude chybět ani Cyril, ani Shakira s hitem Zoo, tedy Zoo, tak buďte s námi.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
8: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
9: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
10: Rekutech. Peníze včas,
11: když se tam rád vracíš.
8: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
12: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
13: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Artyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková a plastová okna, ale i zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz.
14: Krant-okna.cz.
13: Krant Okna. Lepší pohled na svět.
15: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
16: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tim nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
18: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená?

0: plánujete si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Pozor, pozor, hledáme další osobnosti Pardubického kraje. Máte ve své blízkosti někoho, kdo se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj Pardubického kraje a šíření jeho dobrého jména, nebo kdo zachránil lidský život či zdraví? Navrhněte ho na nejvyšší krajské ocenění. Jde to jednoduše. Na internetových stránkách www.ocenění.pardubickýkraj.cz vyplňte online formulář a elektronicky ho odešlete. Možnost nominace končí 30. listopadu.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší
7: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
8: Když mobily?
7: Tak Mironet, klikni dvakrát.
9: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení, autogramiáda z hráči NHL nebo talk show Bomby k tyči. 7. listopadu ve Futuru. Futurum Hradec. Prostě více hokeje.
10: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
11: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
12: Do Česka míří, i když se ještě neví, kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost. Že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlíky, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
13: Já jsem zrovna chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal.
12: To je taky možnost, co?
13: A tak mají na sobě ty mundury, ne?
12: Jo, mají ty oranžový kombinésky, no, ale.
13: A tak to nevíš, že se vyvážejí popelnice, nebo jestli.
12: Pojďte ke mně.
13: Přesně, pojede popelář. Ale to je on! To je on!

0: V závěru dnešního poledne pondělního Ava Max před námi nejnovější zprávy. Lucie nám řekne, co se kde děje. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, trasa Trutnov-Jaroměř na úrovni Dvora Králové, tam je v sobě osobní auto s nákladním a blokují jeden pruh. Podobná situace na příjezdu do Jehnědí směrem od Hrádku, vozovka je tam průjezdná Kyvadlově. Vaše dopravní info, volejte na 801 1100.
2: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Olfincar e-Driving Day už 22. října. Více na olfincar.cz.
3: Nákupy v onlineshop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
6: Tati, kdy bude levnější benzín?
7: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
8: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
9: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz. Vizualškola.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Letošek je třetím nejsuším od roku 1961. Podle webu Intersucho je extrémní sucho v jižní polovině Jihočeského kraje, ale také v částech Jihomoravského a Plzeňského kraje, Vysočiny a Střední Moravy. Naopak oblasti bez rizika sucha se vyskytují hlavně v částech Ústeckého a Libereckého kraje nebo v Beskydech. Na silnici 1/16 pokračují práce na novém obchvatu Martinovicích, upravují a rozšiřují stávající silnici kolem čerpací stanice. Další plány popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drklová.
16: Na konci října na ní dočasně převedeme veškerou dopravu, abychom mohli pokračovat ve výstavbě nového obchvatu. V místě bude rychlost omezena na 50 km v hodině.
15: Samotný obchvat půjde pak do provozu v roce 2028. Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí vědci Robert Hall a Michael Woodford. Vyvinuli nové makroekonomické modely, na základě kterých mohou včasná opatření fiskální a měnové politiky zmírnit výkyvy ekonomiky. Po týdnu také končí vyhlašování letošních nositelů tohoto prestižního ocenění. Teď se podíváme k nám.
17: Pardubický primátor Jan Nadrchal pokračuje v jednání o nové radniční koalici. Poté, co STAN odstoupil od plánované spolupráce s ANO a Žijeme Pardubice, se chce zaměřit především na ODS. Ve hře je ale také koalice pěti uskupení bez vítězného ANO, která by měla většinu 22 z 39 zastupitelů.
18: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
17: Na teploměru budeme mít odpoledne mezi 11 až 15 stupni na horách kolem sedmičky a dál polojasno až oblačno až do večera.

práce, no tak nějak to zvládněte. Ono to za chviličku skončí, nebojte se, pak už bude úterý a bude to v pohodě. Než abyste se takhle po volebním víkendu v práci s kolegama dohadovali a bavili o politice a o volbách, tak pojďme si na Hit Radio povídat o něčem úplně jiném. A to je o naší budoucnosti, jo? Respektive o našich dětech, protože děti jsou naše budoucnost, jo? Takže o dětech. Máte děti a je nějaká vlastnost, u který jste si 100% jistí, že ji zdědili po vás anebo po vašem partnerovi či partnerce? Dejte vědět na 777-937-777. Zjistíme dneska, jestli je pravda, že se říká, že geny prostě nevyčuráš. Tak dejte vědět, teď Dua Lipa na Hit Radio.

0: za chviličku bude 13:15, za chvíli taky přijdou děti domů ze školy. No a až dneska odpoledne budete zase peskovat za něco, tak se zamyslete nad tím, jestli to nedělají, protože jste to sami dělali i vy, když jste byli malí. Jo? Říká se, že geny nevyčuráš, a tak se vás ptám, jakou vlastnost po vás vaše děti mají. Tak Lenka třeba píše: zdravím do rádia, po manželově dcerka zapomíná věci a po mně je zase nedočkavá. Tchyně je taky učitelka, takže si doma po škole hraje občas na školu. Ano, ty geny tam prostě jsou. Tohle taky hezký. Robert, je to pravda, můj syn má tu skvělou vlastnost mé ženy, a to, že mě dokáže vytočit ve dvou vteřinách. Boží. Lucka, ahoj Jiříko, tak moje děti jsou celá já, drzí podměšilové, protože vím, že to mají po mně, nemůžu se na ně zlobit, ale do téhle doby se jim vlastně drzost hodí. Mně se hezky, Lucka. Lukáš, čau Jirko, a co tvoje děti? Dobře, děkuju za dotaz. Jasně, můžu odpovědět, je to jednoduchý, ale zrovna včera, tak jsme byli s tím nakupovácům u 4 roky a tam jsem se teda přesvědčil, že je můj. Jo, normálně jsem prožil test DNA v přímém přenosu. Chtěli jsme pouštět draka, takže jsme šli do hračkářství a malý se mě ptal, jestli si může vybrat i nějakou hračku. Říkám, OK, jasně, tak se projdi. Tak si prošel celý to hračkářství a najednou slyším: tati, tati, tati. Jsem tam přiběh a on říkal: prosím, prosím, prosím, tohle chci, tohle chci. Tak já tam přijdu, že jo, koukám a on si úplně ze všech těch hraček, úplně ze všech, vybral za 39 korun malý umělý hovínko. Já na něj koukám, říkám: kámo, vážně? A on: že ho musíme koupit, že ho dáme doma na zem a tím vystrašíme mamku. Já jsem se tam normálně málem rozbrečel, já byl tak dojatej. Říkám: kámo, ty jsi celý já. No jasně, přesně takhle, já jsem jako malej vystrašil i moji mámu. Takže, jak říkám, test DNA. No tak buďte pyšní na ty vaše datolesti. Jsou to vy.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střínek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Steve na Hit Radio. Jak byste na tohle tančili? Co byste na to tančili? Člověk vlastně jako neví, ale když se tak jako dívá na Stardance a slyší tam ty nové moderní písně a vidí, že se na to tančí prostě Jive, Čače a tak, tak si říká, páni, to by mě nikdy ani nenapadlo. Měli jste to tak podobně, dívali jste se o víkendu na Stardance? Ten první díl, kterým to teď odstartovalo, tak byl asi jako nejsledovanější za posledních x let, protože všichni chtěli vědět, jestli je pravda, že opravdu duo Eben Kostková končí. A ano, sami to hned v úvodu tedy potvrdili, že po 20 letech budou končit. Jinak, když vezmu kolem a kolem, co se tam všechno odehrálo v tom prvním díle, tak já nevím, jestli nejvíc zarážející je, že Vojta Dyk je momentálně na prvním místě, že má 30 bodů. Nebo to, že vlastně to hodnocení obecně bylo strašně vlastně jako nízký. A nebo je nejvíc zarážející na tom, že Stardance už je 20 let. Protože ve chvíli, kdy to opravdu jako řekli, že po 20 letech budou končit, tak si člověk říká, to není možný, ne? Že už 20 let se na to člověk dívá, že už 20 let je takováhle televizní soutěž a my se na ní pořád těšíme. No zajímavý. Co vy? Co si myslíte o prvním díle Stardance? Klidně můžete napsat na 777-937-777 a já za chviličku zahraju něco, na co byste si klidně zatančit mohli. Havana od Camila Cabello a Young Thug. Tak buďte s námi.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Hradec Králové. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek k bydlení ve Velemíně u Litoměřic za 1 768 000 korun. Zahrada ve Šlapanicích na Brněnsku za 1 452 500. Les ve Slabčicích u Písku za 32 000. Louka ve Strážné u Ústí nad Orlicí za 60 000. A les ve Strážné za 284 455 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Tak co, Evi, co je nového?
9: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
8: Zase od Valnýho?
9: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
8: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
9: Pošli si poptávku www.dveře-valny.cz.
10: Dveře Valný Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valny.cz.
11: Ty už rabeš listí, Jardo?
12: Ne, děláme místo na bazén.
11: V říjnu?
12: Jasně, teď je sleva a v létě nebudu čekat.
13: Velké podzimní slevy v bazénech Machov. Kupte teď a plavte na jaře první. Bazény Machov.cz.
14: Zažij nezapomenutelné basketbalové okamžiky. S vámi v zádech si dojdeme pro vítězství. Už tuto středu v 17.30. Sportovní hala Dašická Pardubice. Vstupenky na bkpardubice.cz. Buď součástí naší cesty za výhrou. Těšíme se na vás. Žij s Bexou a buď ve hře.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný? tak dobře poslouchejte.
16: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
18: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
19: Firma na zážitky.cz.
20: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
21: Under Armour makes you better.
22: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
23: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
24: Nemusíte si čistit všechny zuby, jenom ty, co chcete zachovat. Se zbytkem vám pomůže dentální hygiena Hradec.cz. Navštivte nás na EUC klinice v Hradci Králové na Slezském předměstí nebo na dentálníhygienahradec.cz, protože váš úsměv si zaslouží víc než jen kartáček.
25: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

Pánských rytmů na pondělní odpoledne, posloucháte Hit Radio. Jet na Kubu, to je taky docela drahá sranda. Na druhou stranu, co teď taky není drahýho, že? Ani do Německa už se nevyplatí jezdit pro benzín, ale jogurty, ty tam asi ještě pořád levnější mít budou. Když už jsem zmínil Německo, pojďme si dát na Hit Radio taky německýho DJ jménem André Tane Berger. Znáte? Možná vám tohle vůbec nic neříká. Možná, když řeknu jeho pseudonym ATB, tak budete vědět. Možná ne. A co když takhle vám ukážu nějakou jeho práci? Tohle si poznáváte. 9 PM je taky dobrá věc.

udělal to, co dělá každý jiný DJ, že ten hit prostě vzal a že ho upravil podle svýho. No a nakonec je to první hit, se kterým i on sám se dostal do top 10 v jeho rodném Německu. No a protože i dneska na Hitrádiu mezi 18. a 21. hodinou můžete poslouchat náš pořad Hitrádio Classic, kde se vracíme o spoustu let zpátky, tak pojďme si dát takovou malou ochutnávku toho, co třeba i dnes večer můžete slyšet. Jdeme tedy o 20 let zpátky, ATB a Roberta Harrison na Hitrádiu Let You Go.

0: 3:15, posloucháte Hit Radio, tohle byl Mark Ember. Píšete teď někomu zprávu? Pokud ano, používáte smajlíky. A napadlo vás někdy, jak ten smajlík vypadá ze zadu? Takhle, jestli pořád používáte smajlíky, jakože dvojtečka a závorka, tak tohle není zpráva pro vás. Ale je mi jasný, že vás ráno už bolí záda hodně. V tom se ten věk taky odráží. Každopádně, jestli používáte normálně klasicky jako smajlíky, tak mysleli jste někdy nad tím, jak vlastně ten smajlík vypadá ze zadu? Už známe totiž odpověď. Můžete ji vidět. Já jsem to dal teď do storíčka k sobě na Instagram. Můžete se podívat. Jirka Plnář. Mám to tam hned ve storíčku. Napište mi k tomu, jestli jste si to taky takhle mysleli. A jestli byste tohodle smajlíka náhodou taky nepotřebovali někomu rovnou poslat. Neuvěřitelný, co se člověk dozví v roce 2026. Za chviličku. Linkin Park. Taky Demi Lovato. A nebude chybět ani Olga Lounová. A pak Lucie a nejnovější zprávy na Hit Radio. Tak buďte s námi.
1: Vybíráte elektromobil? Nebo vás zajímá, jak se s ním jezdí? Olfin Car e-Driving Day vám dá příležitost otestovat 30 elektrických vozů na jednom místě. Porovnáte tradiční značky s novými hráči na trhu a praktické otázky proberete s odborníky z Olfin Car. Už ve čtvrtek 22. října v rezortu Golf & Spa Kunětická hora. Více na olfincar.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
3: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přes ličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
5: Butik salon Professional Treatment.
4: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů, nejmodernější

0: anti-age účinek. Vhodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
0: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictvíperfect.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespadne, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: To, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Furt to samý. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčov volá každý den. Yes.
11: Jenom s Turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem a opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz. Dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
12: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
13: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
14: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
15: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
16: No včera bylo pozdě.
17: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
18: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
19: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
18: No nekecej. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
20: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: a Demi Lovato, Let it go. Jsou místa, kde se staví sněhulák. Sice malinkatej, ale může se postavit. Podrobnosti se dozvíte za chviličku ve zprávách na Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Broumově na třídě Osvobození došlo k havárce traktoru s vlekem. Počítejte s omezením, nehodu tam vyšetřuje policie. V Hradci Králové v ulici Jana Černého boural kamion do mostu. Dá se projet, ale musíte zpomalit. No a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. elplasthk.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu.
7: Barvu? Je, tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
9: Hi, it's me, Rita Ora.
10: I'm Macklemore.
9: I'm Dua Lipa.
11: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz. Vizualškola.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: Je 14 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Jedenková. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček odjel s podnikateli na návštěvu Indie. Cesta potrvá do čtvrtka a společně navštíví vedle Dílí také Bengaluru a Bombaj.
15: Naší ambicí je prodávat a prodat Indii další vlaky, letadla, strojírenství a obranný průmysl. Nejedeme tam na blind, to celá řada kontraktů je tam předjednána.
14: Delegaci podle Havlíčka přijme také premiér Modi. V plánu je dále setkání s ministry dopravy, letectví, obrany nebo energetiky. Na České hory dorazil sníh, na Sněžce napadla slabá souvislá vrstva. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Ve zhruba 150 francouzských supermarketech přestaly fungovat lednice a mrazáky. Řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila, informují o tom tamní média. Jednat se mělo o kybernetický útok. Škody jsou velké. Teď se podíváme k nám.
16: Hlasy po komunálních volbách jsou sečtené, no a teď se vytváří koalice. V Rychnově nad Kněžnou se rýsuje pokračování dosavadní koalice. Vítězní nezávislí za Rychnov chtějí spolupracovat s Rychnov Plus a Volbou pro město. Společně mají těsnou většinu 11 mandátů z 21. Jednat budou i s dalšími stranami.
17: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
16: Mezi 10 až 14 stupňů Celsia jsme se teplotně ve východních Čechách dostali, ale pozor, v noci bude jen mezi 0 až 4 stupňů Celsia, místy lehčí mraz.
12: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne pokračuje dál, doufám, že dneska máte dobrou náladu, pokud ne, tak poslouchejte dál Hit Radio, já vám ji zkusím zlepšit, pokud ano, tak neposlouchejte nikoho kolem sebe, aby vám ji náhodou neskazil. Máme 3 minuty po 2 hodině odpolední, trošku šlápnem na plyn, že jo, zaředíme tam dvojku, ať nám to odpoledne ještě ujíždí a utíká něco rychleji. Rockset, za chviličku Poetika bude taky a teď Weekend Blinding Lights. Posloucháte Hit Radio, fajn pondělí.

Na pondělní odpoledne Roxette Joyride je 14 hodin 11 minut. Joyride je vlastně riskantní, bezstarostná jízda většinou kradeným autem. Zajímavý nápad na písničku, potom žádná. Vy se tím ale nenechte vyhecovat, jo, protože tenhle Joyride často končí za mřížima. Místo toho mám pro vás jiný tip. Můžete mít svůj kousek bitcoinu. Máte nějaký bitcoin? Takhle jestli jo, tak to vám gratuluju. Jestli ne, tak můžete mít, protože banky ho teď začaly nabízet. Třeba Partners banka dovoluje koupit si bitcoiny přímo ve své bankovní aplikaci. Žádný registrace, žádný složitý nakupování, kousek vám dokonce dají zadarmo. Teď mají akci, že když při zakládání účtu zadáte kód BTC500, dostanete 5 kilo na účet právě

posloucháte Hit Radio, Lost Frequencies, Crazy, tedy bláznivý. Jestli máte pocit, že vy sami jste tak trošku crazy, už ze všeho, co se kolem vás děje, anebo naopak, že vy jste úplně naprosto normální, že všichni kolem jsou crazy, všichni jsou blázni, jenom vy letadlo, jak se říká, tak mám pro vás zajímavý tip, který teď na podzim se navíc jako docela jako hodí, protože teď se všude štípe dříví, chystá se dřevo na zimu a tak podobně. A ve Spojených státech tak teď mají horkou novinku, že pokud ze sebe chcete dostat jako napětí, který máte v práci nebo doma, tak že není nic lepšího, než vzít sekeru a házet s ní na terč. Tohle je jako zajímavá věc. Jako člověk, když se nad tím zamyslí, když to bude nějaká malá sekirka, že jo, tak to asi jako nic extra, ale když bychom vzali normálně tu velkou sekeru, teď se napřáhnete, trošku ji rozhoupete, dáte ji za hlavu a pak ji jenom takhle pustíte, tak přesně si dovedu představit, jak ten stres z vás vlastně jako odletí.

0: fakt jako pryč, takže můžete to vyzkoušet, no. Házet sekerou, proč ne? Jsme házeli hošíma věcma. Za chviličko Marek Ztracený, bo Kaskáda.
1: Dochází ti v práci energie? Hit Radio Černá Hora ti s tím pomůže. Naši moderátoři Ondra Novotný a Petr Ticháček se vrací s dopoledním kofeinem.

0: vyber si ze široké nabídky Direkt Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Pardubice. Direkt Auto.cz. Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
1: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: Tak točíme!
3: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
2: Stop!
3: Co?
2: Showroom na kuchyně.
3: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
2: Berem, díky.
4: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
5: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
6: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
4: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
11: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlasy.

0: ceny každou za 100 000 korun. Aupark. 10 let spolu. Slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme

0: svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář.

velmi komorní koncerty. Lístky byly pryč rychleji než předvolební sliby, tak pokud jste je stihli koupit, tak vám gratuluju. A pokud ne, no tak se vyplatí sledovat i sociální sítě Hitrádia. My vám tam určitě nějaký záznam z koncertů hodíme. Je 14 hodin, 34 minut, posloucháte Hitrádio a tohle jsou Bon Jovi.

0: stihneme ho ještě do 15. hodiny, stejně tak jako Evu Farnou, taky Pink a nebude chybět ani Axwell a Ingrosso. No a taky se dneska vrátí po víkendu naše odpolední show, ta se na vás těší od 15 hodin. Já jsem Jirka Pelnář a uslyšíme se tady na Hit Rádiu zase zítra ve 12 hodin. Ve 12 začnou vaše oblíbené srdcovky. Tak se smějte.
1: Prostor pro 7 cestujících, komfort pro každého a výkon bez hranic. Nové JQ8 přijelo do Olfinkár a je připravené na první předváděcí jízdy v Hradci Králové a Trutnově. Objevte plug-in hybridní pohon, moderní technologie a interiér navržený pro pohodlné cestování. Rezervujte si svůj termín u Olfinkár. www.olfinkar.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
8: rozšíříme výběr.
9: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
8: Ale je to na
10: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
12: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
13: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
14: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
13: A co je Chytrárt?
14: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
13: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
15: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
16: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
17: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
18: Zažij nezapomenutelné basketbalové okamžiky. S vámi v zádech si dojdeme pro vítězství. Už tuto středu v 17.30. Sportovní hala Dašická Pardubice. Vstupenky na bkpardubice.cz. Buď součástí naší cesty za výhrou. Těšíme se na vás. Žij s Bexou a buď ve hře.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
10: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
4: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
20: Tati, kdy bude levnější benzín?
21: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
22: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
23: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
24: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně na Trutnovsku mezi Nouzovem a Lidičí narazilo osobní auto do dopravního značení. Na místě zasahují hasiči a policie řídí dopravu Kyvadlově. Pozor na to. A Hradec Králové v ulici Jana Černého, tak tady boural kamion do mostu, i tady prosvištíte s omezením. Takže vám všem šťastnou cestu. No a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Olfincar e-Driving Day už 22. října. Více na olfincar.cz.
2: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
3: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
4: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín.
5: Fotbalové srdce máš.
4: A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
6: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
9: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Řidiči na dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Prahou musí ještě pár dní vydržet. Kvůli souběhu několika oprav jsou mezi Prahou a Poděbrady omezené hned 4 z 5 sjezdů. Šéf silničářů Radek Mátl se řidičům omluvil a slíbil, že kolem 20. října se situace začne výrazně zlepšovat.
10: Jsem z té situace velmi jako nešťastný a nespokojený. Samozřejmě bohužel ten úsek, který se dneska opravuje mezi 25. a 40. kilometru, byl v takovém stavu, že jsme potřebovali se do něj pustit ještě před zimou. Už na konci října de facto svým způsobem ty exit by měly všechny v provozu, co se týče té naší stavby 25, 39 a 35, takže věřím, že to ještě nějaký ty 3-4 týdny vydrží a pak ta situace se bude výrazně zlepšovat a na konci listopadu my i dálnici opustíme úplně.
9: Povolební vyjednávání jsou ve východních Čechách někde hodně napínavá. Třeba v Chrudimi může vítězné hnutí ANO současného starosty Františka Pilného skončit v opozici. Část stran totiž prosazuje koalici bez ANO a rozhodující roli může sehrát ODS. Ve hře je tak pokračování současného starosty i návrat Jana Čechlovského do vedení města. S napětím taky čekají na výsledek lidé v Moravské Třebové. Tam opět zvítězilo uskupení 3PK pro prosperující Moravskou Třebovou. Jestli jim letos vítězných 5 mandátů bude stačit na složení koalice a nebo opět skončí v opozici, není zatím jasné. Pokud se v Pardubicích chystáte zaregistrovat vůz a nebo změnit už zaznamenané údaje, tak pozor.
11: Pardubický registr vozidel kvůli stěhování z Černé Zabory do nových prostor ve Štrosově ulici 44 v týdnu od 19. do 23. října 2026 omezí poskytování služeb. Žadatelé mohou v tomto období využít kterýkoliv jiný registr vozidel v rámci obce s rozšířenou působností Pardubice. Místní příslušnost není omezující.
9: Informace od Matyáše Strnada z tiskového oddělení Pardubické radnice. Díky. Některé hráče Střince nemusím. Souboje s oceláři jsou vždycky výzva. Přiznal pardubický Honza Mandát po vítězné bitvě. Hokejisté Dynama v extralize porazili soupeře 5-4 v prodloužení. V něm střelou z otočky rozhodl právě Honza Mandát.
12: Já se o to pokouším občas na tréninku, akorát naše beci už to vědějí, takže mi to vždycky vyšťouchnou. Ale já jsem viděl, že ten jejich obránce má špatný gap, špatný odstup ode mě, takže jsem měl trošku času na to, měl jsem tam na to prostor a pak když jsem vlastně tu otočku udělal, tak už jsem popravdě ani nemířil, jako kam jenom jsem to házal směrem na bránu a zaplať pánbůh to vyšlo.
9: Hradečtí Lvi porazili doma Olomouc 3-1. V čele tabulky Třinec, za ním Pardubice, Karlovy Vary a Plzeň a pátý je Hradec Králové.
13: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
9: Říkali to a bude to. Meteorologové hrozí přízemními mrazíky a v noci a po ránu bude zítra mezi 0 a 4 stupni Celsia. Odpoledne 12 až 16 a bude polojasno až oblačno. K večeru místy sprchne.
8: Hit Radio Černá Hora.
0: 15. hodina, 3. minuta, krásné pondělní odpoledne a my tam rovnou nasázíme tu nejlepší muziku. David Guetta, Dasha a tady jsou Mirai.

David Guetta, Terry Swims, Stones and I, teď na Hitrádiu Černá Hora. A taky se možná ptáte, jak to tady ten francouzský DJ dělá. Táhne mu na 60 a má energii, jako by vypil paletu energetiáků a zapil to elixírem mládí. A teď samozřejmě nechci schazovat šedesátníky, ale David Guetta je i ve svých 58 letech v excelentní kondici a zase to dokázal tady ten kluk. Po šestý ovládl anketu o nejlepšího DJ světa, už po šestý, a tím překonal historický rekord. A teda jako DJ musím říct, že je to fakt neskutečný úkaz, protože v noci skáče za mixákem pro 100 000 lidí a ráno vypadá, jako by vstal z pláže na Ibize. Budiš mu to přáno, snad mu to ještě dlouho vydrží. Nicméně, vy se možná ptáte, kdeže je ten můj parťák Ondra Novotný, tak ten to tak v pohodě nemá. Za chvilku se to dozvíte, budeme mu volat, prý prožil jeden z nejhorších víkendů v životě, panečku. Tak si na to počkejte. A do té doby další muzika, Panic at the Disco, a tady je Daša. Jsme Hit Radio Černá Hora.

0: Get to Disco na Hit Rádiu Černá Hora. No a tady v rádiu taky zavládla taková malá panika. Ondra Novotný tady není, to slyšíte, je doma a prej prožil jeden z nejhorších víkendů ve svém životě. Co pak se asi stalo? No, jdu mu volat. Na telefonu můj drahý kolega Ondra Novotný. Ondro, ahoj.
1: Hello, Dolly.
0: Hele, takhle, zníš vesele pozitivně, ale já se tak těšil, že si dneska budeme povídat zážitky z dovolený. A včera od tebe pípla zpráva, že bys nedoběh. Tak prosím tě, o co šlo? O co jde? Už ti je dobře?
1: No, člověče, nějaký jako nepěkný morimbundus na mě sednul. Já jsem se z dovolený vrátil v pátek. V sobotu jsem normálně byl v plném pracovním vytížení, ale noc ze soboty na neděli byla jedna z nejhorších, kterou jsem asi v životě zažil, co se týče fyzického zdraví, takže nepěkná příhoda.
0: Ty jsi mi vyprávěl, že to bylo jako jedno z nejhorších období, co jsi kdy zažil, takže když řekneme, že se z toho prostě posral, tak je to pravda. V tomhle případě asi můžeme použít toto peprné slovíčko.
1: Počkej, naštěstí ne tohle, u mě to šlo jenom horními trubkami. Ale jako člověče, ty kráso, to byl jak zlej sen, ze kterého se chceš probudit a nejde to furt.
0: Je, no a už tě líp, člověče, budeš zítra?
1: Jo, ale nepoznáš mě, já jsem asi o 38 kilo lehčí.
0: Takže to není možný David Guetta tady?
1: Cashby platili obě varianty.
0: Ondro, odpočívej a zítra odpolední show po 15. hodině. Doufám, že už to bude v plné síle.
1: Já se těším, dorazím, to bude jízda, člověče.
0: Panečku, tak jo, hele, díky, čau.
1: Čau.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.

0: od 49 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Do prkený ohrady, Pepo!
2: Evo, co blázníš?
1: Pepo, já ti povídám, že jestli ty dveře nenecháš okamžitě vyměnit, vyměním si je sama.
2: Ty bláho, ona je to ale fakt schopná. Přemýšlej, Pepo, přemýšlej. Jak se jmenuje ta firma z rádia? Valný. Dělají i vchodovky. Podíváme se. www.dveře.valny.cz. Interiérové vchodové. Pecka.
3: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. www.dveře.valny.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Hradec Králové. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení režná a červená Engova nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
8: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.

0: za 4899 korun. Allegro Days je do 18. října.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
3: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
4: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
5: Jo, jo.
4: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
5: Co mě zrovna napadne?
6: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kedy Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.
0: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak takhle to zní, když se propojí kapela Coldplay se zpěvačkou Beyoncé. Tak tě necháme rozpívat. S vámi Hit Radio Černá Hora, pěkný odpoledne. A jestli přemýšlíte nad tím, kam vyrazit na parádní podzimní výlet, mám tady pro vás skvělý krkonošský tip a ani u toho nemusíte funět do kopce. V dolní stanici Lanovky na Sněžku, v Peci pod Sněžkou, se právě otevřela z brusu nová unikátní multimediální expozice nazvaná Sněžka 1603. No a pozor, zapomeňte na nudný čekání ve frontě, teď se ocitnete přímo v srdci krkonošských živlů. Čeká vás obří, více než 4metrový plastický model Sněžky s úchvatným videomappingem, který vám ukáže proměny hor ve všech ročních obdobích. Zažijete opravdovou horskou bouři, vichřici i hromový hlas samotného vládce hor Krakonoše a děti i dospělí zabaví interaktivní hry, jsou tam kvízy, dechberoucí velkoplošné projekce. Navíc vstup do celé tady té expozice je pro všechny úplně kompletně zdarma. A nemusíte mít ani koupenou jízdenku na lanovku. Vidíte? Tak je to dobrý. Čili když tam už budete, tak klidně vyjeďte na Sněžku. Provozní doba teď v říjnu je denně od 8 do 18 hodin. Jenom teda pro pořádek pozor, když silně fouká, tak některý úsek, většinou ten horní, nemusí jet. Ale s tím už si poradíte. Tak to zkuste, stojí to za to. No a tady další muzika, za chvilku Meduza a tady jsou Krištof a Lolita na Černé Hoře.
1: Jsem

0: Memories. Medusa, James Carter na Hit Radio Černá Hora za 4:43. V celu vyrazíme na východočeské vozovky, máme tady dopravní nehodu na Orlickou Ústecku, dále ve směru do Vysokého Mýta, tady narazila dodávka do svodidel. Prostě buďte obezřetní, koukejte kolem sebe, pokud uvidíte i vy nějaké dopravní komplikace, budeme rádi za vaše aktuality na 801 1100. Do té čtyřky tady budou Clean Bandit, Imagine Dragons anebo Alex Warren, jsme Hit Radio Černá Hora. Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Poznejte výkon nářadí Flex během týdne s Flexem v Top Centru. Od 12. do 17. října vás zveme do nové prodejny TopCentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Při nákupu strojů Flex nad 6900 korun bez DPH získáte 5 ampér hodinový akumulátor za jedinou korunu. Flex. Specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Více na TopCentrum.cz.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Furt to sami. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčovt volá každý den. Yes.
7: Jenom s turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem a opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz, dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
8: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
9: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
10: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
9: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
10: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
9: To musím mít!
10: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
9: tak Mironet! Klikni!
11: Pozor, pozor, hledáme další osobnosti Pardubického kraje. Máte ve své blízkosti někoho, kdo se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj Pardubického kraje a šíření jeho dobrého jména, nebo kdo zachránil lidský život či zdraví? Navrhněte ho na nejvyšší krajské ocenění. Jde to jednoduše. Na internetových stránkách www.ocenění.pardubickýkraj.cz vyplňte online formulář a elektronicky ho odešlete. Možnost nominace končí 30. listopadu.
12: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
13: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
12: a poctivé pivo z místních pivovarů.
13: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
12: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Franto, kde jsou ty maliny?
17: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
16: Taky zavakuovaný.
18: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz.
19: Ty už rabeš listí, Jardo?
2: Ne,
19: Děláme místo na bazén.
20: V říjnu?
19: Jasně. Teď je sleva a v létě nebudu čekat.
21: Velké podzimní slevy v bazénech Machov. Kupte teď a plavte na jaře první. Bazény Machov.cz.
22: Nákupy v online shop CZ.
23: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
22: www.onlineshop.cz.
24: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
25: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
24: No nekecej.
23: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
26: Hit Radio Černá Hora.

0: Martino. A teď nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní na příjezdu do Litomyšle z Moravské Třebové. Tady stojí porouchané nákladní auto, dejte si tam pozor. Na Orecko-Ústecku ve Vraclavi na místní cestě se srazila dvě osobní auta, na místě policie a projíždí se jedním místním pruhem. A potom ještě dálnice D35 na 151. kilometru ve směru do Vysokého Mýta narazila dodávka do svodidel. I tady pomalý provoz. Pevné nervy, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. elplasthk.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
5: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. V solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Čeká nás typicky podzimní týden. Ráno mlhy a pořádná zima, odpoledne ale často sluníčko a teploty až kolem 18 stupňů. Dneska a ve středu místy přehánky, zbytek pracovního týdne bude převážně slunečný. No a o víkendu se potom docela citelně ochladí. Teploty přes den jen kolem 10 stupňů a na horách by mělo sněžit. Řidičům mezi Pardubicemi a Chrudimí se v tomto týdnu otevře dokončená křižovatka Medlešice. Tři nové větve umožní průjezd ve všech směrech a měří dohromady skoro 1,5 kilometru. Dostavba vyšla na víc než 50 milionů korun. Rodiče čeká několik změn. Od ledna příštího roku se má rodičovský příspěvek zvýšit o 50 tisíc korun, ale jen pro děti narozené od nového roku. Vrátit se má také školkovné a sleva na studenta. Mladým rodičům při studiu může pomoci i hlídáčkovné. Na daňové úlevy si ale lidé počkají do příštího roku. Hokejový obránce Jacob Modrý předčasně končí v Hradci Králové. 27-letý syn bývalého hráče NHL Jaroslava Modrého měl v Mountfieldu původně absolvovat měsíční zkoušku. S klubem se ale domluvil na jejím ukončení. Zahradec odehrál 5 extraligových zápasů, ve kterých nebodoval.
10: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
9: Pro nás, co někdy klepeme kosu i v létě, tak to je už na rukavice a kulicha. Po ránu může být jen mezi 0 a 4 stupni. V případě jasné oblohy a bezvětří i minus 2. Tohle nás čeká. Naštěstí dneska a zítra přes den 10 až 16 stupňů Celsia. Celkově polojasno až oblačno, až zítra k večeru může sprchnout.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Ale nebojte, my vás zahřejeme tou nejlepší muzikou i po 16. hodině. Budou tady Depešáci, Calvin Harris a tady Alan Walker. Jsme Hit Radio Černá Hora.

0: Legendární depešáci Enjoy the Silence na Černé hoře.
1: Dopolední kofein s Hitrádiem Černá hora.
0: Káva, makronky v pátek dopoledne u vás v kanclu nebo kdekoliv jinde v práci. Ano, vracíme se s velkou pompou, s tady tou porcí skvělého občerstvení před víkendem. Stačí, když se přihlásíte a my vám za celý tým Hitrádia Černá hora to tam pěkně v pátek dopoledne dovezeme. A jak na to? No, registrujte se u nás na webu na hitradiochornahora.cz a napište, pozor, co nejšílenějšího se vám kdy v práci stalo. Zažili jste. Já teda vzpomínám, jednou jsem odeslal jednu hodně naštvanou rozepsanou zprávu, byla teda hodně hustá. Aniž bych si to promyslel, tak jsem dal nechtěně odpovědět všem a poslal jsem to do celé té pracovní skupiny. Fuj, mě bylo blbě, možná se v tom vidíte, potom teda jsem se musel jednotlivě omlouvat, nebylo to příjemný. No a věřím tomu, že máte něco podobného, tak to napište. No a v pátek dopoledne vám dovezeme luxusní makronky z Pink Roses a skvělou kávu z jičínské kavárny a pražírny Krok.
1: Dopolední kofein s Hitrádiem Černá hora. Registruj se na našem webu.

0: Taneční kousek teď na Hitrádiu Černá Hora. Takovej ideální song na podporu Světového týdne kostí a kloubů. Ten začíná právě dneska, takže jestli máte chvilku, tak si dejte nějaký lehký, dynamický stretching, anebo rovnou skočte do fitka, nebo si jděte po práci zaběhat, prostě ať trošku podpoříte ty naše stuhlý kosti a klouby. A za chvilku další muzika, bude tady Poetika, Christina Aguilera, anebo Linkin Park. Jsme Hitrádio Černá Hora.
1: Vybíráte elektromobil? Nebo vás zajímá, jak se s ním jezdí? Olfincar e-Driving Day vám dá příležitost otestovat 30 elektrických vozů na jednom místě. Porovnáte tradiční značky s novými hráči na trhu a praktické otázky proberete s odborníky z Olfincar. Už ve čtvrtek 22. října v rezortu Golf & Spa Kunětická hora. Více na olfincar.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Tak točíme.
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
4: Stop!
5: Co?
4: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
4: Berem, díky.
3: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
6: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
7: Rekutech.
6: Peníze včas, když se tam rád vracíš.
3: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
8: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín.
9: Fotbalové srdce máš.
8: A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
10: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Oknartyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková a plastová okna, ale i zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz. Krant-okna.cz. Krant Okna. Lepší pohled na svět.
11: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa,

0: kvalitní polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labik-podlahy.cz.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduché.

muzika z filmu Spider-Man, Chuck Rigger a Hero na Hitrádiu Černá Hora. Pokud právě sedíte v autě v koloně nebo v práci, hypnotizujete hodiny, odpočítáváte poslední minuty, mám tady pro vás skvělou zprávu. Kalendář totiž mluví jasně, dneska je den zadku. Ano, slyšíte správně, den zadku. No a kdy jindy oslavit tady ten krásný svátek, než teď pondělí mezi 4. a 5. hodinou, kdy už má člověk za celý den tak všeho akorát, prostě u zadku. Šéf měl zase keci, u zadku. Hromada mailů, co nepočkaj, u zadku. Domácí práce, taky u zadku. Prostě a dobře, milí posluchači, zbytek dnešního pondělí už nikam nežeňte, dneska to prostě všechno nakopejte, jak se říká, do zadku. Hoďte starosti za hlavu, přepněte do flegmatického módu a užijte si zbytek odpoledne s naprostým klidem a nohama nahoře. Ať to máte beautiful, jako teď Christina Aguilera na Černé Hoře.

0: Linkin Park, Friendly Fire na Hit Rádiu Černá Hora. Je tady po 6, k tomu 8 minut. Pěkný pondělní odpoledne, no dotyč 5. hodiny, samozřejmě další muzika, Macklemore, Rehab nebo opět Radeček, Vloupám se. No a v celu také aktuálně vyrazíme na východočeské vozovky, je tady jedna dopravní nehoda v Šumperku, takže opatrně na to a budeme rádi za vaše aktuality. Takže pokud teď se cestou z práce na nákupy uvidíte nějaké dopravní komplikace, volejte na 800 1 1100. Šťastnou cestu.
1: Underground Comedy Club se vrací do bělohradské Sýpky a servítky nechává doma. Ve středu 14. října od 19 hodin dorazí Cerman, Jirman a Bonaventurová se stand-upem, který bude hodně ostrý a rozhodně pro 15+.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu?
3: Barvu? Je tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Šéfe, došel matroš.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
14: Butik salon Professional Treatment.
13: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
14: Kryokůr, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
13: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
14: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
13: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
15: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení, autogramiáda s hráči NHL nebo talk show Bombik tyči. 7. listopadu ve Futuru. Futurum Hradec. Prostě více hokeje.
16: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
17: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
18: Ty už rabeš listí, Jardo?
19: Ne, děláme místo na bazén.
18: V říjnu?
19: Jasně. Teď je sleva a v létě nebudu čekat.
20: Velké podzimní slevy v bazénech Machov. Kupte teď a plavte na jaře první. Bazény Machov.cz.
21: Cesta k telefonu vede do Vodafonu.
7: Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
21: Tak nečekejte, jezděte!
22: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
23: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
22: Více na kopecký.cz.
24: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
25: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
26: Hit Radio Černá Hora.

0: Mal Smith na Hitrádiu Černá Hora, 2 minuty před 17. hodinou. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak opatrně v Šumperku, v Žerotíně, tady v ulici u křižovatky s Jesenickou, tady bourala 2 osobní auta, na místě policie projíždí se jedním místním pruhem. A ještě dálnice D35 mezi 196. a 200. kilometrem směrem na Vysoké Mýto, tady u Krajnice probíhá údržba, výměna směrových sloupků, tady si dejte majzla. No, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Jedno místo, 30 elektromobilů. Otestujte je na Olfincar e-driving day už 22. října. Více na olfincar.cz. Prostor pro 7 cestujících, komfort pro každého a výkon bez hranic. Nové JQ8 přijelo do Olfincar a je připravené na první předváděcí jízdy v Hradci Králové a Trutnově. Objevte plug-in hybridní pohon, moderní technologie a interiér navržený pro pohodlné cestování. Rezervujte si svůj termín u Olfincar. www.olfincar.cz. Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz.
2: Vizualškola.cz.
5: Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
6: Je tady celá Královéhradecké aktuality a Hanka Poskočilová. Na hradecké Zušce Střezina se ladí poslední detaily. Nejde teda o hudební vystoupení, ale o pořádnou proměnu školy. Do finále se blíží druhá etapa rekonstrukce základní umělecké školy, která přináší proměnu třípodlažního pavilonu klasické hudby.
7: V průběhu letošního roku byly zahájeny demoliční práce, na které navázala kompletní výměna dveří a oken. Na řadu přišla nová střecha a samozřejmě zateplení budovy, které výrazně zlepší její energetickou náročnost a celkový tepelný komfort. Následovat budou změny interiéru a jednotlivých učeben tak, aby nový pavilon poskytl kvalitní a funkční zázemí pro výuku klasické hudby.
6: Popsal rekonstrukce na Střezině náměstek primátorky Lukáš Řádek s tím, že druhá etapa rekonstrukce vyjde přibližně na 144 milionů korun. A aby toho nebylo málo, tak v plánu je taky úplně nový koncertní pavilon. V Hradci Králové se žije dobře, ale zaparkovat, tak to už je jiná disciplína. Alespoň tak by se dal shrnout nový průzkum spokojenosti obyvatel města. Hradečané udělili svému městu krásných 8,5 bodů z 10. To je výborný výsledek i ve srovnání s dalšími českými městy. Lidé si chválí hlavně kulturu, sportovní možnosti a některé investice města, co jim naopak trošku kazí radost. Nedostatek parkovacích míst a cyklostezky, které na sebe ne vždy dobře navazují. Do průzkumu se zapojilo víc než 1000 obyvatel.
8: Město chtělo opětovně získat ucelený přehled o spokojenosti obyvatel a také o jejich prioritách. Zároveň zjistit hlavní problémy a bariéry v každodenním životě hradečanů. Také město chtělo porozumět případným rozdílům v postojích mezi různými sociodemografickými skupinami obyvatel. Díky tomuto průzkumu má město velmi relevantní podklady pro strategické rozhodování a plánování dalšího rozvoje.
6: Řekla na závěr Královéhradeckých aktualit primátorka Pavlína Springerová.
0: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz. Zítra bude krásně, ale taky pěkná zima. Ráno 1 až 5 stupňů, no a odpoledne 12 až 15, ale připravte si jasno, polojasno. Ráno teda, dopoledne taky budou místy mlhy, takže pozor hlavně za volantem.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: Teď už 3 minuty po 17. hodině přichází další muzika, další hodina té nejlepší muziky. Bude tady Aneta Langerová, bude tady Martin Garrix a z úvodu Ed Sheeran. Pojďme si to vychutnat.

Banger vás, srdcotepec na Černé Hoře. Představte si život bez ranních zácp, bez e-mailů od šéfa a hlavně bez zpráv o tom, co se zase zdražuje, co roste. Japonský buddhistický mnich právě nastoupil, pozor, do 12-leté izolace. 12 roku neuvidí lidskou tvář, neotevře sociální sítě a neuslyší žádné zprávy. Upřímně, já teda přemýšlím, jestli ho litovat, nebo ho okamžitě požádat o nějaký spolubydlení. Myslím, že každý by měl pár let možná si to vyzkoušet, no, když ono by to asi nešlo. Každopádně, tohle má jednu velkou výhodu, protože když v tom roce 2038 vylezete a zjistíte pár zásadních věcí, třeba to, že dálnice D11 byla úspěšně dokončena až na polské hranice. Vlastně byl by to příjemný šok, co říkáte? No, tak ať se mu daří. 12 let, no. Tady další muzika na Černé Hoře.

0: Neil Diamond a Two Friends, Sweet Caroline na Hitrádiu Černá Hora. Za chvilku už dvě Sweet zpěvačky. Ta světového formátu, ta nejúspěšnější, bude tady Taylor Swift. A potom skočíme zpátky přes velkou louši k nám do českých luhů a hájů. Bude tady zpěvačka number one v Česku, i teda v Polsku, Eva Farná. A zavzpomínáme na její první megahit Měl jsi mě vůbec rád. Jsme Hitrádio Černá Hora, užívejte pondělní den.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hitrádiu.
2: Ahoj, Richarde.
3: Ahoj.
2: Tak co jste si pro nás ve Slevomatu tentokrát připravili?
3: Tentokrát nemám žádný special téma, ale přichystal jsem si tři nejlepší místa na podzimní odpočinek. Protože teď je na Slevomatu mega akce na všechny lokální nabídky.
2: No tak šup, šup, šup, to se musí využít. Tam půjdu.
3: Sauna Central, to je neuvěřitelný saunový centrum, kousek od Václaváku. Docela velký, spoustu druhů saun a u toho bar. A ještě jedna oáza, ne tak v centru, ale taky skvělá, je Chateau Svatý Havel. Privátní vířivka a sauna, ale na zámku. V Krči. Tam přijdete a reálně si připadáte jako šlechta. A je tam úžasná zámecká restaurace, skvěle tam vařej.
2: No tak ale zatím chci, ale úplně všude, to jsi měl pravdu.
3: No a do třetice, co ti ještě může pomoct na podzim tak jako vypnout, zrelaxovat?
2: Pivo?
3: To taky, ale já jsem myslel masáž. Kdybyste hledali fakt dobrou, tak

0: vychytáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 17. října ve 3 hodiny všichni na stadion. V prvním domácím utkání po reprezentační přestávce přivítáme Zlín.
9: Fotbalové srdce máš.
8: A bez vás to nepůjde. Na stadionu vás čeká tradiční fanzóna s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Statutárním partnerem FK Pardubice je město Pardubice.
10: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark, 10 let spolu, slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
11: Furt to sami. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčov volá každý den. Yes.
12: Jenom s turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem a opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz, dodavatel, který drží slovo. Už 25 let.
13: Tati, kdy bude levnější benzín?
14: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
15: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
16: A nyní i s nejvýhodnější možností pro nájmu.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hitrádio Černá Hora. No a pánové, ruku na srdce. Máte někdy pocit, že byste nejraději před manželkou prchli někam hluboko do lesů, zahodili telefon a už se nikdy nevrátili? No tak jeden týpek z Anglie tenhle ten sen proměnil v realitu. Jednoho dne už měl doma toho sekírování prostě dost, zbalil si batoh a bez jediného slova zmizel. A teď se podržte. V lesích u Londýna žil neuvěřitelných 10 let, aniž by o něm kdokoliv z rodiny věděl. Šílený. Já teda si jenom říkám, jak by to asi vypadalo tady u nás, v českých lesích. Tam by asi moc klidu neměl. První víkend by vás objevila parta cyklistů na elektrokolech, druhý víkend kolem vašeho stanu projde procesí maminek s kočárkem a do měsíce vás sborůvčí vyžené organizovaná skupina profesionálních houbařů. Prostě v českém lese asi soukromí nenajdete. Tak si to radši doma vyřešte, urovnejte a neutíkejte do lesa. Maximálně tak do hospody.

0: Tak tohle je energetický kousek Buddy Rockets při pondělním odpolední na Hit Rádiu Černá Hora. Ty čtyřky tady budou Coldplay, Purple Disco Machine a nebo Regard. No a po 18. hodině klasicky pro vaši skvělou náladu tady bude Hit Radio Classic, takže ty nejlepší kusy za posledních 30 let. A vidím tady Roxette, Madonu, Vanastovky, Michaela Jacksona, U2, Backstreet Boys, Inexis. No, tak tohle bude vymazlený koktejl. Takže dobrou chuť, no a zítra po 15. hodině už doufejme, že s plně zdravým Ondrou Novotným. Těšíme se na vás, bude tady odpolední show.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
4: Rozšíříme výběr.
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete
5: to riziko?
4: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Boty koupíš online? Telku koupíš online? Chlebíčky koupíš online? No tak moment. Chlebíčky koupíš taky online. Vyber si na www.uzeniny.cz a vyřeš narosky v práci, tradiční rodinnou oslavu a nebo jen svoje chutě. Chlebíčky online. Od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz. www.uzeniny.cz.
8: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v Hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
9: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
10: Zažij nezapomenutelné basketbalové okamžiky. S vámi v zádech si dojdeme pro vítězství. Už tuto středu v 17.30. Sportovní hala Dašická Pardubice. Vstupenky na bkpardubice.cz. Buď součástí naší cesty za výhrou. Těšíme se na vás. Žij s Bexou a buď ve hře.
11: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
12: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Tak co, Evi, co je nového?
16: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
15: Zase od Valnýho?
16: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
15: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
16: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
17: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
18: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
19: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
20: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Hradec Králové. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
21: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní na trase ze Svitav na Poličku u odbočky na Vendulí. Na železničním přejezdu došlo k poruše světelné signalizace. Místo je neprůjezdné. Takže pozor. A ještě ulice Sokolská, Ústí nad Orlicí, část obce Kernatice. Tady jsou stavební práce a tady je to uzavřeno. Takže opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na
1: Eteru, ale taky v chytré 100. Aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Je čas myslet na budoucnost. Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové. www.vizualškola.cz. Vizualškola.cz.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat mimo jiné jeho bezpečí a názor. Vyplývá to z definice, kterou dnes v rámci novely občanského zákoníku schválila vláda. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
6: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte a to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit a myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
5: Zákon výslovně stanoví, že u případu domácího násilí soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Státní volební komise schválila výsledky obecních voleb. Ministerstvo vnitra se nesetkalo se žádnými systémovými problémy. Oficiální podobu získají komunální volby zítra vyhlášením ve sbírce zákonů. Na České hory dorazil sníh. Na Sněžce napadala dnes slabá souvislá vrstva. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Německý tenista Alexander Zverev se v nadcházejících týdnech poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Posun na první místo mu definitivně zajistilo dnešní vyřazení třetího hráče pořadí ATP Španěla Alcaraze ve třetím kole Masters v Šanghaji.
7: Tradice a kvalita. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
5: V noci většinou skoro jasno, postupně se začnou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, ranní teploty kolem 4 stupňů až 0, při bezvětří, zejména na horách, minus 3 stupně. Z počátku zítřejšího dne slunečno, v Čechách pak postupně déšť na Moravě a ve Slezsku, až na večer přibývání mraku. No a později se místy na celém území déšť vyskytne také, 12 až 16 stupňů, to jsou maxima pro zítřejší den, no a pokud se udrží nízká oblačnost po celý den, tak pouze 9.
8: Krásný večer, 2:08 s vámi už Kateřina Pechová, ale hlavně to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že jste pondělí přežili se ctí a právě teď jsou tady Vítus a Teenage Dirtbag.

tohle show Roxette, It Must Have Been Love. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. No, prosím vás, dneska jeden zadku. Nevymýšlím si, opravdu, je to z Ameriky, za mě mnohem lepší než Valentín. Je to, prosím vás, den, kdybychom měli nakopat do zadku všechno, čeho už jsme se měli zbavit dávno. Jo, ať jsou to zlozvyky, lidi, kteří nám vysávají energii, až potřeba nedostatek odvahy. Prostě zbavit se toho, co nás nějakým způsobem tíží. Ne, že prosím vás, teď partnera vykopnete na ulici. Jo, tam se to většinou dá ještě vyřešit. Ale jinak jo, schválně, zkuste se nad tím zamyslet, jestli vás napadne nějaká taková věc, nebo třeba zlozvyk. No, páč, hele, když už je na to i speciální den, škoda toho nevyužít. Co říkáte? Přemýšlení a tak říkajíc kopání do zadku, další hity, za chvíli vanastovky a teď je tady Madonna a Open Your Heart.

0: 12 větři v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Pondělí téměř za námi. Pondělky jsou náročné, takže doufám, že jste to zvládli, že vám ještě zbyl nějaký úsměv po víkendu a že jste v pohodě s tím, že nás čekají ještě 4 pracovní dny minimálně. Jo, možná někdo pracujete i o víkendu, tak já jenom doufám, že jste v pohodě. A pokud už dneska máte tu sociální baterku prostě vybitou, tak pro vás tady mám úplně perfektní song. Song, který přesně to vystihuje, jo. Nechte mě na pokoji. Leave me alone. Jo, a ještě to zpívá Michael Jackson. To si dáme už za chvíli.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Tak točíme!
4: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
3: Stop!
4: Co?
3: Showroom na kuchyně.
4: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
3: Berem, díky.
5: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
6: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun.

Fialové v Novákových garážích. Při nákupu strojů Flex nad 6900 korun bez DPH získáte 5 Ah akumulátor za jedinou korunu. Flex. Specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Více na topcentrum.cz.

0: Herna u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata v garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
3: No já jsem úplně zhorocený. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
2: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
3: Cože?
2: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivý. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: trenirkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
8: No to není možný.
7: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
9: Zlato, co máš dneska v plánu?
10: No přece všechno.
11: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

Aša Paradiš, Be My Baby. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. No a máme tady psího hrdinu, dámy a pánové. Malý psík z Kansasu se teď stal skutečným hrdinou, když dokázal zastavit policejní hlídku, kterou on zastavil tu policejní hlídku, oni moc netušili, co se děje, že jo. A on je začal navádět domů, k tomu pejskovi domů, protože jeho páníček ležel na zemi a nedokázal se zvednout. Ten pes prostě pochopil, že průšvy, vydal se hledat pomoc, našel policajty, dovedl je domů ke svému páníčkovi, který potřeboval pomoc. Neuvěřitelný, jakože o tomhle se většinou točí filmy. A pak vidíme, že se to opravdu děje, což je skvělý, proto je super mít doma psa. Jo? Jo, tak jestli jste třeba zvažovali, tak ano, tady se podívejte. Tohle je výborný. Pochvalu si teda vysloužili zároveň i samotní policisté, protože skvěle zareagovali. Nebudu vás ale nutit mít doma policisty. Jo? Pes zatím stačí.

0: Oasis a Need You Tonight. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer, 6:45, tma jako v pytli, ano, už je to tady, už máme i první sníh v Česku. Kdo by to byl tušil, takhle 12. října? Já se musím přiznat, že jsem dneska asi 2 hodiny topila, protože jsem ráno měla doma fakt zimu. Tak jestli jste na tom někdo podobně, tak hele, žádnej stud, prostě je kosa, jo, ráno má být nula, no, tak prostě musíme se nějak zahřát, jo. Zkusíme se zahřát společně i dalšími songy, to by mohlo pomoct. To nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. A co by to bylo za pondělní večer bez Depeche Mode? Dáme si je za chvilku, k tomu taky Buty nebo Michael Andrews.
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.
4: Potřebuješ novou dřevěnu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
10: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
11: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
12: Tak hurá na Vysočinu.
11: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
12: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
11: Skály a vyhlídky, co berou dech.
12: Rybníky, jezera i koupaliště.
11: Aktivní zábava i adrenalin.
12: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
11: Vysočina má co nabídnout.
12: Stačí si jen vybrat.
11: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
13: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
14: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
15: Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
16: Tak nečekejte, jezděte!
17: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého. Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz.
18: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
19: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: nákupy v onlineshop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Krásný večer, minuta po 19. hodině. Doufám, že máte hezký pondělní večer a k tomu ty nejlepší hity. Ano, stále spolu cestujeme 80, 90 a miléniem a právě teď jsou tady Vem a je.

Jste s Hitrádiem, za námi Duran Duran a jejich Perfect Day. No, o něco méně perfektní den měl jeden Kubánec, který ho na letišti v Miami zadrželi celníci. Prosím vás, tenhle pan se pustil do poměrně jakoby riskantního podniku a ve svém rozkroku pašoval ptáky. A teď myslím doopravdy ptáčky jako lítající, jo. Oni si ho vybrali k dodatečné kontrole, dali mu vyplnit formulář, kladli mu vesměs jako běžné otázky, ale jako všimli si, že je poměrně dost nervózní a taky má fakt jako nezvyklé vyboulený kalhoty. Jakože poměrně jako rapidně vepředu, jo, takže by se asi nedalo počítat, že to je přirozené vybavení. No a tak ho vzali do místnosti pro osobní prohlídky a ukázalo se, že on měl, prosím vás, vevnitř v kalhotách vyšitý speciální kapsy, jo, ve kterých byly takový průhledné nádoby a v těch byly ty ptáci. Jo. Muselo to dát strašnou práci, přitom taková blbost a ještě ho chytili. Hroznej pech. No nic, ale hele, pojďme se mít rádi, láska je láska a to ví i Lucie Bílá.

0: Let the sunshine in, Milk and Sugar na Hit Radio. Krásný večer vám všem, 7:45, respektive lehce po, kdybyste náhodou někdo byl línej podívat se na hodinky, to všichni známe, že jo? Co doporučuju, nedívat se na teploměr, protože ano, už to zase padá, tak se nenechte tím zbytečně vystresovat, jo? Vemte si teplý ponožky, to pomáhá hodně, prosím vás. Teplý ponožky, to je základ každý zimy. No a taky to nejlepší pro vaše uši, aby jim taky nebyla zima. Víte jak? A o vaše uši se rozhodně postarám. Za chvíli W, We All Need Love. K tomu Atomic Kitten nebo Queenie.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespadne, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Co blázníš?
10: Pepo, já ti povídám, že jestli ty dveře nenecháš okamžitě vyměnit, vyměním si je sama.
9: Ty bláho, ona je to ale fakt schopná. Přemýšlej, Pepo, přemýšlej. Jak se jmenuje ta firma z rádia? Valný. Dělají i vchodovky. Podíváme se. www.dveře.valny.cz. Interiérové vchodové. Pecka.
11: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. www.dveře.valny.cz.
12: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Liže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na
16: firma na zážitky.cz.

0: Pest již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
0: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Tohle jsou Queen a The Miracle. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Rychlá zběsile bude mít nového člena, nebo teda trošku v to doufám, protože takhle. Zkuste si představit, že je vám 67. Jo, ok, dobrý. Teď si představte, že si dáte jednu margaritu. Jednu. A půjdete driftovat autem před budovu soudu. No to asi ne, že jo? Pravděpodobně ne. Každopádně tahle 67-letá paní to udělala a tvrdí, že měla jenom jednu margaritu. Já věřím, že po margaritě dělají lidi šílené věci, ale určitě ne tohle. Jo, tak prosím vás, jenom opatrně na to, samozřejmě čeká postih, jo, to není jen tak. Takže opatrně na množství margarit, určitě si nesedejte za volant, to po žádném alkoholu, a držím pěsti, ať není ostuda. Hlavně takhle v pondělí, že jo, to by bylo blbý. Další hity do uší, teď Janet Jackson.

0: Master Boy v éteru Hit Rádia. Krásný večer, mimochodem, dneska je taky den úspor. To je blbý, že to připadá zrovna teda na pondělí, jo. Ale je to tak, takže pokud vám dneska náhodou ujela ruka třeba v krámu nebo na internetu, tak to neříkejte nahlas a nikdo se to nedozví, jo? A pokud naopak jste si dneska nic třeba nekoupili, tak se pochvalte a řekněte si, a to je rozhodně, protože jsem věděl, že je den úspor, že jo? No protože jste chytrý, to je jasný. S čím šetřit rozhodně nebudeme, to jsou další hity. Čekají nás A-Teens, Chinasky nebo Alan Parsons Project. Tak buďte s námi.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera.

0: Nakupte jednoduše online. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo@elektro.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
5: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
11: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark, 10 let spolu, slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
12: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
13: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
14: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět odevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
1: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
0: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
1: Cože?
0: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivý. Závěsné systémy Repone. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repone.cz.
2: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
4: Osmá hodina, přeju vám krásný pondělní večer, Kateřina Pechová s vámi a k tomuto nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. A právě teď.

Joe Cocker a Jennifer Warnes. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Já máme tady takovou zajímavou poučku. Pánové, doporučuji nastražit uši, protože dokonce někteří samečci pavouků, když chtějí udělat dojem na samičku a ideálně se s ní spářit, tak jí nosí jídlo, schání jí potravu. Z jednoduchého a praktického důvodu, protože tím sníží šanci na to, že ona, tato samička, je po aktu sežere. Je to přesně tak, jak slyšíte. To znamená, že pokud třeba vaše paní není teď úplně nejpříjemnější, jo, což se může stát, zvlášť v pondělí večer, může to být tím, že má hlad. Doporučuju jí nakrmit. A to urychleně. Další hity k tomu, tohle už je Jana Kirchner.

Rádio Černá Hora.

0: 96 v éteru Hit Rádia, krásný večer. A krásné pondělí, ačkoliv to samozřejmě může znít zvláštně. Tak jo, já doufám, že máte za sebou krásný pondělí a hlavně, že si užíváte klidný večer. Společně s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku do uší Mark Morrison, taky DJ Semi, nebo tahle legendární věc. Ano, Chicago do uší, už za chvilku.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Zažij nezapomenutelné basketbalové okamžiky. S vámi v zádech si dojdeme pro vítězství. Už tuto středu v 17.30. Sportovní hala Dašická Pardubice. Vstupenky na bkpardubice.cz. Buď součástí naší cesty za výhrou. Těšíme se na vás. Žij s Bexou a buď ve hře.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: firmanazážitky.cz.
9: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv včera. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
10: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark. 10 let spolu. Slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.

0: dávej už.
1: Herna u dětka. Zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardních hrách může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
4: Tak co, Evi, co je nového?
5: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
4: Zase od Valnýho?
5: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
4: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
5: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
6: Dveře Valný Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
7: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřeby.

Krásný večer a prosím vás, máme tady za mě loupež roku minimálně, jo, protože v Itálii, co se tak dá ukrást v Itálii, přemýšlejte. No víno, samozřejmě, že víno. Zloději tam ukradli 30 tisíc lahví vína. Pozor, v hodnotě 122 milionů korun. Jako, to je neskutečné. 30 tisíc lahví vína, to bychom měli mejdan, co? Protože ono takhle, cena jedné té lahve se pohybuje kolem 7 tisíc korun za kus, jo? No, to musí být dobrý víno. Každopádně ano, teď samozřejmě italská policie vyšetřuje ten případ a vinařství varuje zákazníky před prapodivnýma nabídkama. Pokud o tom vínu někdo něco víte, dejte vědět. Platí? Já posílám další hity No Guitars a Černá růže.

0: Krásný večer, blíží se 9. hodina, to znamená jediné, já se s vámi pro dnešek pomalu loučím, díky, že jste s námi byli i dneska, i v pondělí. A to nejlepší z 80. 90. a milénia zase zítra přesně v 6. Budu se těšit, no a za chvilku třeba Jamiroquai. Připojí se Snow Patrol nebo Crystal Waters, mějte se krásně, ahoj.
1: Tak co, Evi, co je nového?
2: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
1: Zase od Valnýho?
2: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
1: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
2: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
3: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
4: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark, 10 let spolu, slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
5: Proč mám Reponio, No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Liže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.
13: Furt to samý. Objednáš díl, dodavatel slíbí zítra a jsou z toho 3 týdny. Auto je na zvedáku, Kunčovt volá každý den. Yes.
14: Jenom s turbem je to jinak. Na turbíny.cz mají 99% turbodmychadel skladem a opravu nebo repasy zvládnou nejpozději do 24 hodin. Turbíny.cz, dodavatel, který drží slovo už 25 let.
10: Poznejte výkon nářadí Flex během týdne s Flexem v Top Centru. Od 12. do 17. října vás zveme do nové prodejny Top Centrum CZ v Hradci Králové v Novákových garážích. Při nákupu strojů Flex nad 6900 korun bez DPH získáte 5 hodinový akumulátor za jedinou korunu. Flex. Specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Více na topcentrum.cz.
15: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Vytvořila se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: firmanazážitky.cz.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní Krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark, 10 let spolu, slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme balíček top nejnovějších produktů značky Apple v hodnotě 100 000 korun.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Dneska už jsou lidi líní chodit i do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
5: www.uzeniny.cz.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Do prkený ohrady, Pepo!
2: Evo, co blázníš?
1: Pepo, já ti povídám, že jestli ty dveře nenecháš okamžitě vyměnit, vyměním si je sama!
2: Ty bláho, ona je toho ale fakt schopná. Přemýšlej, Pepo, přemýšlej. Jak se jmenuje ta firma z rádia? Valný. Dělají i vchodovky. Podíváme se. www.dveře.valny.cz. Interiérové vchodové. Pecka.
3: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. www.dveře.valny.cz.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
5: Zkuste si dát minutku klidu.
6: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
7: Hit Radio.
8: Shine bright like a diamond.

0: zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
4: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
5: Rekutech.
4: Peníze včas, když se tam rád vracíš.
3: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.

0: Co, Evi, co je nového?
1: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
0: Zase od Valného?
1: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
0: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
1: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
2: Dveře Valný Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online.